0: jste to vy, kteří nás podporujete, chodíte na naše akce,
1: inzerujete, doporučujete
0: a hlavně nás posloucháte.
1: Vy jste ti nejdůležitější, nejúžasnější a nejlepší posluchači, které máme.
0: Radio Hana, to je ta nejlepší komunita posluchačů. Děkujeme vám za to.
1: Radio Hana, baví nás bavit vás i o víkendu.

0: počasí.
1: Víme, jak bude. Po nočních bouřkách by měl být poslední prázdninový víkend vesměs polojasný. A k tomu teploty letní 25 až 27. Výhledově taky v pondělí na Moravě čekáme nějaké ty přehánky anebo bouřky, pak se to uklidní a bude zhruba 25 stupňů. A velmi podobné počasí by pak mělo být také v úterý na první školní den.
0: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Byly 3 hodiny.

0: Jedete s náma do Doloplas? Ale abyste strefile do těch správných, o kterých vám chcem něco zelhat. Frčíme na jich Prostějovska. Dědinský zámky bývají takový roztomilejší než turistické profláklí destinace. V Doloplazech nechal původní renesanční tvrz přestavět na barokní zámek kolem roku 1729 František Josef Štom. Ve stejnaké době vznikl i parádní park v anglickém stylu. Pro zámek byl ale pohromo rok 1904, kde vehořil a následně byl přestavěný do současné podoby na soubor třech samostatných budov. Dominantou hlavní budovy je věž, která bývá také příležitostně přístupná pro veřejnost. Ináč zámek v Doloplazech ožívá pro svoje potřeby obec, ale park je volně přístupný. Tož se tam běžte pocourat, neprohloupíte.
1: Rádio Hana.

0: Šéf hudby komentuje nejlepší bondovky všech dob. Je to Berger, Mike Berger, a má povolení vysílat.
1: Agent 007 dostává záhadný odkaz z minulosti, který ho přivede na stopu známé zločinecké organizace. Postupně rozplétá složitou pavučinu lží, aby nakonec odhalil děsivou pravdu o Spectre. Tak začíná bondovka roku 2015 a já vás vítám u našeho speciálního songu, který vám za chvilku přednese anglický zpěvák a textař Samuel Frederick Smith, který v roce 2013 pozbíral dokonce dvě ocenění Brit Critics Choice Awards. No a bondologové tvrdí, že se jedná o vůbec nejslabší bondovský song všech dob. Jestli to tak je, zdali se vám líbí, anebo vám vysoké tóny sama Smitha přijdou jako velké umění, to už nechám na vás. Zajímavostí určitě je, že Bond Daniel Craig nosí na ruce i v téhle bondovce značkové švýcarské hodinky a právě slavná švýcarská značka na podzim roku 2015 připravila speciální limitovanou edici hodinek 300 Spectre a bylo jich vyrobeno přesně 7007 kusů.
0: Nejlepší bondovky všech dob, právě teď na Hané.
1: Při natáčení filmu to docela jiskřilo, protože Monica Bellucci, která se v roce 2013 rozvedla s Vincentem Caslem, tak se rozvedla proto, že jí podváděl s francouzskou Leou Sedou. No a všichni tři ve filmu samozřejmě hrají. Volume doprava, bondovka Spectre a Sam Smith, Writings on the Wall.
0: Nejlepší bondovky všech dob poslouchá.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: V našem vysílání už jsme pro vás v uplynulých dnech měli plno cyklistických tipů. Ale pozor, nikomu to neříkejte, protože teď přichází na řadu něco tajného. Vydáme se společně na místo mimo hlavní turistické trasy. Přichází tajný tip od našeho cykloexperta Jana Machovského, koordinátora cykloturistiky v našem kraji. Dobrý den, Honzo.
2: Já vás taky zdravím, dobrý den.
1: Vyrážíme kolem Zábřehu, kolem Růžového údolí i údolím říčky Březné. Pro jaký typ kol je tedy dnešní tajný tip ideální?
2: Trekové a horská kola bych doporučil.
1: A kde to začíná a kde to končí?
2: Já bych doporučil nezačínat úplně v Zábřehu, ale kousíček se posunout až do Lupine, tam zaparkovat a jet směrem na Hněvkov a tam uhnout kolem vodní nádrže do Růžového údolí, projet celým Růžovým údolím až do Svébohova, kde

0: bude asi křikný kopec na nadhlednu, která je na kopci, které je krásný výhled. Pak si jedeme dolů a dostaneme se až do údolí říčky Březné. Pojedeme krásným údolím, doporučuji v létě, je tam chládek, je tam nádherně, až přijdete k Dozdové pile a zpátky do Hoštejna a končíme v Lupine. Krásný cyklostezky a jeden malý kopeček na nadhlednu.
1: Co všechno po cestě potkáme?
0: Potkáme vodní nádrž, potkáme nadhlednu, což je vlastně rozhledna, ale jmenuje se nadhledna, potkáme řeku říčku Březnou a po cestě máme i zajímavé gastro hospůdky.
1: A naše posluchače se právě teď u rádia ptají, proč jsme to uvedli na začátku jako náš tajný tip, takže čím je tahle trasa výjimečná oproti známějším cyklostezkám?
0: To růžové údolí je krásně stoupající údolí, které my budeme stoupat, až přijdeme do toho Svébohova, bez aut, ale to údolí říčky Březné ještě hezčí. Tam v podstatě nejezdí auta, rodiče můžou být vedle dětí. Je to krásný asfalt a nadhledna, to je příběh sám o sobě, zvláštní rozhledna celokovová s krásným výhledem na Jesenicko a rovinatou Hanou.
1: Tak šlapněte do pedálu, objevujte místa, která možná ještě ani neznáte. My jsme si právě teď představili cyklostezku kolem Zábřehu, kolem Růžového údolí i údolím říčky Březné. A naším průvodcem byl cykloexpert Honza Machovský. Děkujeme za to a naslyšenou.
0: Naslyšenou, potkejme se v krajině Olomouckého kraje. Ahoj.
2: Každý den to nejlepší z Rádia Hana. Víte, že hudba pomáhá vyjadřovat lépe naše prožitky a probouzí naše emoce? O hudbě víme téměř vše. Rádio Hana. Váš nejlepší hudební výběr každý den.

0: Rádio Haná.
1: Přejeme sobotu na jedničku.
0: Rádio Haná. Celý film během jednoho songu. Právě teď vracíme vaše vzpomínky na váš milovaný film. Užijte si unikátní verzi svého oblíbeného hitu a prožijte znovu filmový příběh. Právě teď na Rádio Haná. Rádio Haná.
2: Embedded in terrorist organizations across the globe.
3: 007 reporting for duty.
4: Where the hell have you been?

0: just look at you.
1: Chasing spies.
2: James Bond.
3: Radio Hannah.

Ranní rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 5 hodin.

0: hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, o tomto víkendu vás někdo mile překvapí. Býci, najděte si čas jenom pro sebe. Blíženci, pro svou rodinu zařídíte velkolepé finále prázdnin. Raci, vy si dejte třeba nějakou dobrotu z grilu, to vám udělá dobře. Lvi, vaše charisma bude na vrcholu. Pany, dopřejte si nějakou super akci. Váhy, rozhodně nebrečte nad koncem léta. Štíři, ve dvou se to lépe táhne a taky se víc vypije. Střelci, natáhněte se na gauč a užívejte si lenošení. Kozorozi, naplánujte si výlet na místo, kde jste ještě nebyli. Vodnáři, během volna získáte zpátky ztracené síly. A co my ryby? Prý dokážeme z ničeho vytvořit problém, ale taky senzační víkend.
0: Hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
1: Ráno na Hané. Ztracená

0: Zdravím všechny posluchače. Cyklovýlet bez námahy? I to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás!
1: 29. ročník Mezinárodního festivalu vojenských hudeb. Od 27. do 29. srpna v Olomouci. Přehlídka zahraničních i českých vojenských orchestrů, chrámový koncert, open air koncert i ukázka a prezentace vojenské techniky. Více na mfvh.olomouc.eu.
2: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
3: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
2: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.

0: počasí.
1: Víme, jak bude. Po nočních bouřkách by měl být poslední prázdninový víkend vesměs polojasný. A k tomu teploty letní 25 až 27. Výhledově taky v pondělí na Moravě čekáme nějaké ty přehánky anebo bouřky, pak se to uklidní a bude zhruba 25 stupňů. A velmi podobné počasí by pak mělo být také v úterý na první školní den.
0: Víkend společně. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: soutěž pokračuje.
1: Vyhrála jsem Siri, moc se na ně těším.
2: A vyhrál jsem dobrý kafičko.
0: Každý den hrajeme italské hity a rozdáváme skvělé dárky.
1: Vyhrála jsem těstoviny.
3: Máme velkou radost, protože máme rádi celá rodinka.
0: Zapojte se i vy a vyhrajte luxusní zájezd do Bergama.
1: Těším se, že vyhraju i zájezd do Bergama.
2: Pojedu do Bergama.
1: Všichni si užijte léto.
0: Šťastného výherce vylosujeme už 1. září ráno.
1: Ať je italské léto nahané.
4: Italské megahity, káva, těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. To je italské léto nahané.
5: Tohle je Radio Hana.

0: Rádio Haná uvádí Hanácký čundrování. V našem nářečí vám představujeme zajímavá místa našeho kraje.
1: Čeká nás horská tura. Nejvyšší hora Jeseníku zná každý, ale zná tyto drahu. Je to Vysoká Hole se 1465 metrama a s pradědem je dělí 5 kilásků. Na obou krtincích jsou historicky hraniční kameně dělení třech panství. Na Vysoké Hole se potkávala majetka Žerotínu na Velkých Losenách, Dietrichštejnu na Janovicách a řádo německých rytířů z Dominia Bruntálského. A když panství jsou oženom na starých mapách, dělení přepomíná erbama zdobené pískovcové kameň z roku 1681. K tomu asi 400 metrů bokem vedla historická hranice Morave a Českého Slezska. Za války toť pro Luftwaffe postavila radarovou základno, ale to je úplně jinší příběh. Na Vysokou Holu můžete vyrazit z ovčárny nebo ze skřítko, to už je na vás.
0: Cestování našich rodáků po našem kraji. Hanácký čundrování. To jsou furtovníci každý víkend v tomto čase jedině na Rádiu Haná.

0: zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: A jsou tady Tršické hody 29. a 30. srpna. Hudba, stánky, hodové speciality, atrakce pro dospělé i děti. Vystoupí Bon Jovi Tribute, Tereza Mašková, Tania Olympic Revival a bude toho víc. Tršické hody 29. a 30. srpna. Tršice, Tršice, pobaví nás nejvíce.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: V našem vysílání už jsme pro vás v uplynulých dnech měli plno cyklistických tipů. Ale pozor, nikomu to neříkejte, protože teď přichází na řadu něco tajného. Vydáme se společně na místo mimo hlavní turistické trasy. Přichází tajný tip od našeho cykloexperta Jana Machovského, koordinátora cykloturistiky v našem kraji. Dobrý den, Honzo.
2: Já vás taky zdravím, dobrý den.
1: Vyrážíme kolem Zábřehu, kolem Růžového údolí i údolím říčky Březné. Pro jaký typ kol je tedy dnešní tajný tip ideální?
2: Trekové a horská kola bych doporučil.
1: A kde to začíná a kde to končí?
2: Já bych doporučil nezačínat úplně v Zábřehu, ale kousíček se posunout až do Lupine, tam zaparkovat a jet směrem na Hněvkov a tam uhnout kolem vodní nádrže do Růžového údolí, projet celým Růžovým údolím až do Svébohova, kde ve Svébohově vystoupáme, tam bude asi příkrý kopec na Nadhlednu, která je na kopci, která je krásný výhled. Pak s ní si jedeme dolů a dostaneme se až do údolí říčky Březné. Pojedeme krásným údolím, doporučuji v létě, je tam chládek, je tam nádherně, až přijdete k Dozdové pile a zpátky do Hoštejna a končíme v Lupine. Krásný cyklostezky a jeden malý kopeček na Nadhlednu.
1: Co všechno po cestě potkáme?
2: Potkáme vodní nádrž, potkáme Nadhlednu, což je vlastně rozhledna, ale jmenuje se Nadhledna, potkáme řeku říčku Březnou a po cestě máme i zajímavé gastro hospůdky.
1: A naše posluchače se právě teď u rádia ptají, proč jsme to uvedli na začátku jako náš tajný tip, takže čím je tahle trasa výjimečná oproti známějším cyklostezkám?
2: To Růžové údolí je krásně stoupající údolí, které my budeme stoupat, až přijdeme do toho Svébohova bez aut, ale to údolí říčky Březné ještě hezčí.

hromadě CDček? Každý den složitě sestavovat playlisty na telefonu. Otáčet tam a zpátky gramodesky. Hledat ztracené minidisky. A nebo oprášit starý magneťák ze skříně. Pokud tedy vůbec víte, jak taková věc vypadá. Ale vy jste dali přednost rádiu.

0: Vanessa Carlton, živé vysílání Rádia Haná před 7 hodinou v sobotu 29. srpna. Poslední prázdninový víkend.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Hodinu otevřou Clean Bandit. I just wanna be part of your symphony. Krištof, Richard Krajčov.

0: pokud jste si ještě netroufli a nezavolali, tak dnes ráno máte jednu z posledních šancí. Ranní italská káva a finále zájezd do Bergama, to všechno vás čeká.
1: Bude 7 hodin.
2: Hezké ráno.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Neseme vám další zprávy. Důležitý krok v proměně péče o ohrožené děti v Olomouci. Olomoucký kraj pomáhá vytvářet komunitní domácnosti. Dokončil rekonstrukci domu v Bulharské ulici v Olomouci a vytvořil pro 6 dětí z dětského domova Šance Olomouc rodinné bydlení.
4: Dům prošel za necelý rok rozsáhlou rekonstrukcí. Upraven byl plášť budovy, vyměněna okna a změny se týkaly také vnitřní dispozice objektu. Vznikly nové pokoje, prostory pro trávení volného času, koupelna, technické a skladové prostory i další zázemí. Dům je uspůsoben pro bydlení 6 dětí ve věku od 4 do 18 let. O jejich celodenní péči se budou starat vychovatelé a asistenti pedagoga.
3: Doplnila za Olomoucký kraj Lenka Kovaříková.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Dál budeme moci jezdit v Prostějově na sdílených kolech. Jejich provoz tu bude pokračovat i v letech 2027 a 2028, informuje radnice. Bike sharing poskytne na území Prostějova a v okolí 180 kol, z toho 165 běžných a 15 elektrokol.
5: Českem se aktuálně šíří nová vlna podvodných textovek, před kterými důrazně varuje Všeobecná zdravotní pojišťovna. Útočníci v nich tvrdí, že dlužíte peníze na pojistném a nutí vás k okamžité úhradě. Rozhodně na žádné odkazy neklikejte. Podvodníci se vás snaží pouze vystresovat a ukrást vám přístupové údaje k bankovnímu účtu.
1: Sport.
5: Skvělé zprávy ze světa sportu. Olympijský šampion Martin Fuchsa obhájil v polské Poznani světový titul v kanoistice na trati dlouhé 1000 metrů, když se o první místo po silném finiši podělil s maďarským soupeřem. Těsně pod stupni vítězů pak skončila česká závodnice Betlachová, která vybojovala čtvrtou příčku.
3: Padl los pro třetí kolo českého fotbalového poháru. Jakého soupeře budou mít kluby z našeho regionu? Zlín vyzve venku Havířov, Kozlovice se doma utkají s Pardubicemi. A uvidíme taky hanácké derby Prostějov versus Olomouc. Hrací den byl stanoven na 16. září.
1: Rádio Hana. S námi máte přehled
2: i o víkendu.
1: Počasí.
6: Víme, jak bude. Po nočních bouřkách by měl být poslední prázdninový víkend vesměs polojasný a k tomu teploty letní 25 až 27. Výhledově taky v pondělí na Moravě čekáme nějaké ty přehánky anebo bouřky, pak se to uklidní a bude zhruba 25 stupňů. A velmi podobné počasí by pak mělo být také v úterý na první školní den.
1: Víkend společně. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: If You Please, ale nech Miles nahane. Parádní prázdninová hitovka z roku 1990. Dobré ránko přejeme na Olomoucko, Hranicko i Vyškovsko. Posloucháte tady nejlepší hudební výběr. Za chvilku Krištof Kaiser Chiefs a nebo Below It. Teď se podíváme nahoru.
1: Hvězdy ví. Rádio Hana. Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, o tomto víkendu vás někdo mile překvapí. Býci, najděte si čas jenom pro sebe. Blíženci, pro svou rodinu zařídíte velkolepé finále prázdnin. Raci, vy si dejte třeba nějakou dobrotu z grilu, to vám udělá dobře. Lvi, vaše charisma bude na vrcholu. Pany, dopřejte si nějakou super akci. Váhy, rozhodně nebrečte nad koncem léta. Štíři, ve dvou se to lépe táhne a taky se víc vypije. Střelci, natáhněte se na gauč a užívejte si lenošení. Kozorozi, naplánujte si výlet na místo, kde jste ještě nebyli. Vodnáři, během volna získáte zpátky ztracené síly. A co my ryby? Prý dokážeme z ničeho vytvořit problém, ale taky senzační víkend.
1: Hvězdy ví. Rádio Hana. Vaše horoskopy každý den v tomto čase.

0: Miley Cyrus nahané hitovka Secrets, o čem tahle tajnůstkářka zpívá, tak to ví možná jenom ona. Ale co vím naprosto bez tajnosti a na 100%, to jsou ty nejlepší tipy, kam u nás v regionu a o víkendu vyrazit. Pojďte si poslechnout, kde to žije.
1: Informujeme a bavíme. To nahané umíme.
0: Přejeme dobré ránko, zakončit prázdniny ve velkém stylu můžeme ve Smetanových sadech, Šantovka Family Day s Michalem Nesvadbou, bubeninskou show a dalším skvělým programem je tu. V olomouckém Letňáku startuje odpoledne Beer Fest, v Bystročicích u Sokolky u Olomouce koštujeme nejlepší guláš na úplně nejlepším tradičním bystročickém gulášfestu, kde potkáte i náš tým. Na Blanensku v Bíkovicích se slaví Porčův mlýn a má neuvěřitelných 500 let. Můžete vyrazit nejenom na čerstvý chleba, ale taky na skvělou muziku. No a k tomu počasí, které bude už po pátečních bouřkách mimořádně příjemné. Všechno se uklidnilo, teploty dneska hezkých 22 až 26 stupňů.
1: Informujeme a bavíme. To nahané umíme. www.radiohana.cz.
0: A pro lepší ránko Maroon 5 anebo Činasky za moment.
2: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz.
3: Muzeum Komenského Přerov vás zve na největší kovářský svátek v Evropě, Hephaiston. Již tento týden od pátku do neděle na hradě Helfštín zavoní kouř a zazvoní kovadliny. Kromě kovářského řemesla vás čeká také bohatý doprovodný program. Nenechte si ujít Hephaiston od pátku do neděle na hradě Helfštín.
4: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Zdravím všechny posluchače. Cyklovýlet bez námahy? I to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
7: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
8: Já chci hot dog.
9: Já mám chuť na matcha latte.
10: Taky beru hot dog a klid v autě.
7: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
11: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
12: Luskni.cz.
13: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
12: Luskni.
13: Koloběžku nebo spotřebič?
12: Luskni a máš.
13: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
14: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Šternberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým i a dvojitým B.cz.
15: 29. ročník Mezinárodního festivalu vojenských hudeb. Od 27. do 29. srpna v Olomouci. Přehlídka zahraničních i českých vojenských orchestrů, chrámový koncert, open air koncert i ukázka a prezentace vojenské techniky. Více na mfvh.olomouc.eu.
16: Dobré ráno na

0: Rádio Haná. Baví nás bavit vás. I v sobotu ráno.
1: Rádio Haná a letní servis.
2: K létu patří koupání, cestování, opalování, grilování a bohužel taky komáři. Jednoho hanáckého komára jsme teď pozvali k mikrofonu. Říkejme mu třeba Píchal, jo? Dobře. Píchale, jak se máš?
3: Nazdar, hanáci, no, lítám od rybníka k rybníku, práce nad hlavu.
2: Jasně, rozumíme. Existuje vůně, kterou fakt nesnášíte?
3: Jasné, s klukama moc nemusíme citronelu, levanduli, eukalyptus a třeba z máty se nám úplně kroutí sosáky.
2: Aha, tak když se tímhle my lidi navoníme, máme vyhráno a dáte nám pokoj?
3: No, hele, to bych zase nepřeháněl, to bych neřekl. Některé moje slabší komáří kolegy tyhle ty vůně možná můžou odradit, ale my, zkušení komáří harcovníci, my máme furt největší respekt z těch vašich normálních kvalitních repelentů.
2: To je dobré vědět. Píchale, děkujeme za rozhovor a my všichni tady ve studiu ti tleskáme za tvou odvahu. Píchale?
1: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Rádiu Haná.

0: sobotní pohodička, Kylie Minogue, Nick Cave, letní ploužáček z roku 1996. Dílnička na zámku v Moravské Třebové na akci Dožínky od Jindry Hellerové a naše posluchačka Janča Malá vyráží do Uherského Hradiště, nebo spíš do Kunovic, přesně 830 let slaví Kunovice a bude hrát taky Argema. Vaše tipy jsou stejně nejlepší. Na Facebooku Rádia Haná můžete přispět, rádi odvysíláme, tak jako teď.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: A Bruno Mars. K němu Lady Gaga, dohlíží na to part Richard Miller.
2: Je krásná věc.
0: Italské léto na Hané má před sebou poslední soutěžní víkend. Toto je výherní song dnešního rána. Ho uslyšíte kompletně celý v našem vysílání, voláte naše studio, balík pravé italské kávy a finále zájezd do Bergama. To všechno můžete zadarmo dostat. Zprávy dřív než ostatní, 7.56.
3: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing, když hlasy září. Červený kostel Olomouc, 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
1: Bude 8 hodin.
4: Hezké ráno.
1: Zprávy Rádia Haná.
5: Díky, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Elektromobilitě pomůže Olomouc. Město vytipovalo 30 míst pro vznik nových veřejných dobíjecích stanic pro elektromobily. Nabíječky mají vyrůst hlavně na sídlištích. Financování chtějí radní řešit začátkem příštího roku.
4: Kroměříž aktuálně.
5: Na povodně i sucho chce být připravená Kroměříž. Město si nechá vypracovat studii krajiny za 2,5 milionu korun k plánování opatření proti povodni a suchu. Studie pro město a okolí by měla být hotová do konce roku 2028, informuje web města.
1: Hlas lidu.
5: Jsme spokojení se zdravotnictvím v České republice? Ve většině ano. V průzkumu Health Report vyjádřilo spokojenost v průměru 75 lidí ze 100. Důvěra v české zdravotnictví navíc roste. V roce 2024 bylo spokojených v průměru 68 lidí ze 100.
1: Sport.
0: Více než 500 ligových startů v akci, velká sousedská derby i souboje obávaných kanonýrů. Sobota přinese fotbalovou smršť po celém regionu. Ve 4 odpoledne přivítá Šternberg Lanžhot s ligovou legendou Petrem Buchtou. Neporažená Holice vyzve Olešnici a po 9 letech vypukne třeskavé derby v Chomoutově proti Horce nad Moravou. O 5:30 se bojuje v Blatci nebo Těšeticích, tak vyražte zafandit svému týmu. Díky, že posloucháte. Jedeme dál. Počasí a doprava připravena.
1: Počasí.
0: Sobotní obloha se po pátečních bouřkách uklidnila, oblačnost i deště na východě ustupují, čeká nás příjemné, většinou oblačné až polojasné sobotní počasí. Přeháňky se objeví jenom málo, když už tak na horách. Teploty přes den příjemných 22 až 26, na jihu Moravy i 28 stupňů. Západní vítr bude slábnout, čeká nás ideální večer na procházku nebo posezení venku. Víme, jak bude. Taky v sobotu víme, jak se jezdí tady. V Olomouci na Šlechtitelů počítejte se zdržením kvůli opravě silnice. Na Divišově projedete po tramvajovém pásu, i když obousměrný provoz je zachován. Zpomalit na 30 musíme v Zábřehu v Lesnické ulici. V okolí silnice probíhají mezinárodní závody koní. Jezděte opatrně.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
6: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí a láskou.
1: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: taky dneska ráno vám hrajeme jenom to nejlepší za chvilku. Pussy Cat Dolls, Ava Max, Michael Jackson, hit za hitem. No a už je tu poslední srpnová sobota.
1: Rádio Haná, kalendárium.
2: Dneska slaví svátek Bohuslav. Pokud máte v okolí nějakého bohouše, božu nebo slávka, nezapomeňte popřát, protože...
1: Rádio Haná, kalendárium.

0: Ano, hezké dopoledne, záleží, co děláte, domů, do práce i do auta, posíláme nejlepší hudební výběr. 8 hodin, 27 minut, jsme vaše letní rádio.
1: Informujeme a bavíme, to nahané umíme.
0: Zábava v našem městě i v našem kraji, jede úplně naplno, pivo, atrakce, koncerty. Tak v Hanušovicích, tady zdravíme, chystá se Houbafest. Zahrají Reflexy nebo Kateřina Marie Tichá. Vidím, že areál městských sadů v Mohelnici zase hostí, řekl bych už, legendární kultovní akci. Je to Mohelnický Folkfest. Parádní program nás čeká taky na hradě Hlštín po celý víkend. Možná si vzpomínáte, vždycky na konci prázdnin velké mezinárodní setkání kovářů Hefajston. Kostelec nahané večeru fotbalového hřiště Hodová zábava s kapelou Jiná liga. Je to hodně a my to víme a víte to i vy, píšete na naše sociální sítě, tak nezapomeňte na náš Facebook napsat, jak se máte, co děláte, rádi to odvysíláme. Počasí po bouřkách, řekl bych takové čerstvé, příjemné, polojasno, přehánky ojediněle, dnes teploty 22 až 26 stupňů.
1: Informujeme a bavíme, to nahané umíme. www.radiohana.cz
0: Eva Farná, Zmiraj nebo Ed Sheeran, za moment nahané.
2: Profesore, zas ten váš Olprán.
3: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
2: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
3: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
4: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Olomoucký report CZ.
8: Pořád se něco děje.
7: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
9: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
8: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.

0: Je to v podstatě jeden velký historický hudební moment. Americká rocková kapela Van Halen a jeho hit Jump v 80. letech naprosto ovládl světové hitparády. Poprvé vyměnili tvrdé kytarové riffy za takový ten začátečnický, a slyšíte ho tam pořád, výrazný syntezátorový zvuk, což ikonickému kytaristovi Eddiemu Van Halenovi zpočátku spousta lidí rozmluvala, říkali, ale vy jste rocková kapela, jaký synťáky. No ale dodnes to spolehlivě zvedne každého fanouška poctivého roku ze židle, možná i vás. No, mám chuť to pustit ještě jednou celé. Alfa, Ben, Billy Joel nebo Anaka, to nejlepší z našeho vysílání, top osobnosti našeho kraje, pravidelně i o víkendu, 8.41.
1: To nejlepší, jen to nejlepší z našeho vysílání.
2: Na našem rádiu začíná další reklamní rozhovor. Hledáte novou práci, lepší peníze? Zkuste štěstí ve společnosti John Crane v Olomouci a taky u Hněvotína. Vysílá s námi personalistka Pavlína Pavlicová. Dobrý den, Pavlíno.
3: Dobrý den, Lukáši, děkuji za pozvání.
2: Představte nám firmu John Crane.
3: John Crane je světový lídr ve výrobě mechanických ucpávek, spojek a dalších těsnicích systémů s více než 100letou tradicí. Naše produkty pomáhají zajišťovat spolehlivý provoz zařízení v celé řadě odvětví: potravinářský, farmaceutický, papírenský průmysl nebo rafinerie.
2: Naši posluchači si teď říkají, no dobře, a co jako zaměstnavatel, pokud u vás máme pracovat, nabízíte?
3: Nabízíme zajímavé pracovní uplatnění především ve strojírenství. Dnes u nás pracuje více než 630 zaměstnanců v celé řadě.

0: Zákazníků po celém světě nabízíme stabilní zaměstnání i dlouhodobou perspektivu.
1: Ten dělá to a ten za tohle, jaké pozice obsazujete nejčastěji?
0: Dlouhodobě nejčastěji hledáme obráběče kovů, tedy šikovné a technicky zaměřené kolegy do výroby.
1: Když u vás začneme svou novou kariéru, jaké dostaneme benefity?
0: Máme celé spektrum benefitů od stravenek, kafeterie, podpor jazykového vzdělávání, nadstandardních příplatků za směnnost, bonusů až po celou řadu různých akcí a aktivit nejen pro naše zaměstnance, ale i pro jejich rodinné příslušníky. Zájemci o práci najdou aktuální nabídku volných pozic na webu strojarinamasmysl.cz a novinky ze života firmy, zajímavosti i informace o našich aktivitách pravidelně sdílíme také na facebookovém profilu John Crane Czech, psáno anglicky.
1: A závěrem, co byste chtěla, aby se našim posluchačům vybavilo u názvu společnosti John Crane?
0: Přála bych si, aby si pod značkou John Crane představili stabilního zaměstnavatele a především tým skvělých lidí, se kterými je radost spolupracovat.
1: Říká personalistka společnosti John Crane Pavlína Pavlicová. Děkujeme a těšíme se na novou kariéru.
0: Hezký den.
1: Reklamní rozhovor končí a my jdeme na další hity.
2: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.

0: slyšíte kompletně celý, voláte naše studio 856.
1: Globus Olomouc se mění na největší papírnictví ve městě. Školní potřeby i balení učebnic a sešitů vyřešíte na jednom místě. Váš Globus Olomouc.
2: Bude 9 hodin.
1: Hezké dopoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
3: Připravili jsme pro vás další zprávy.
4: Olomoucko aktuálně.
3: Sledujeme stavební práce v Litovli. Vzniká tu nový chodník a opravou prochází historický svatojánský most. Nový chodník se staví na Olomoucké ulici v části Chořelice a bude mít nové osvětlení. Hotovo bude v říjnu. Litovel taky pracuje na opravě svatojánského mostu. Rekonstrukce za asi 11 milionů korun zachová nejstaršímu mostu na Moravě historickou podobu a zpevní kamenné zdivo. Jednosměrný provoz se na něm obnoví v prosinci.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Kam s dalšími auty? Otázku řeší i město Vyškov. Vznikne tu příští rok nový dvoupodlažní garážový dům u základní školy Tyršova. Objekt pro 75 aut nabídne 50 samostatných garáží a stání na střeše. Prodej garáží investor přednostně nabídne obyvatelům z nejbližšího okolí a pak půjdou do volného prodeje, píše o tom Deník.
2: Sport.
0: Víkendové zprávy pokračují regionálním sportem. Třetí kolo fotbalového MOL Cupu přinese pikantní regionální řežbu. Nasazená Sigma Olomouc zahájí pohárovou pouť na hřišti druholigového Prostějova, takže nás čeká třaskavé sousedské derby. A skvělý los mají i divizní Kozlovice. Senzace minulého kola, která vyřadila obhajce trofeje z Karviné, přivítá před vlastními fanoušky prvoligové Pardubice. Hracími termíny jsou středy 9. a 16. září, tak si s námi udělejte čas na pořádný pohárový fotbal. Další zprávy v zádech, před námi počasí, doprava a hit za hitem už za moment.
2: Počasí.
0: Po nočních bouřkách počasí velmi příjemné, svěží vzduch, ranní a noční teploty 16 až 12, víkendové odpolední potom 22 až 26 stupňů Celsia. Letní deště z minulých dní zlepšily podmínky v lesích, máme ideální šanci vyrazit na houby. Sluníčko bude mít postupně navrch, vzduch se začne ohřívat a to houbám přeje. Víme, jak bude, polojasno, místy přehánky, teploty 22 až 26 stupňů.
4: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
2: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady. U Rýmařova počítejte s dopravní nehodou. Před Rýmařovem auto narazilo do svodidel. Hlídky, radary a policie dneska Olomouc na Brněnské, Velkomoravské i Dobrovského stojí v Držovicích u Prostějova na ulici za Olomouckou. V Šumperku jste viděli majáčky na Jesenické a kousek vedle v Postřelmově. Policie na Přerovsku mezi Prosenicemi a Pavlovicemi, ve městě přímo v Přerově na 9. května a v Kroměříži jste viděli hlídku na Hulínské. Nohu z plynu, dobře dojeďte.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Léto nahané.
1: Italské léto nahané pokračuje, hezké dopoledne, 9 hodin, 12 minut. Posloucháte naše živé vysílání 29. srpna. Kapelu, kterou mám pro vás teď, tak tu najdete v srdci Neapole. Charizmatický zpěvák a frontman Antonio Staš. Celosvětově se proslavil letním hitem Italo Disco. No a právě hitovka Una Ragazza, v překladu tady chlapec a dívka, tak s touhle vtrhli na prestižní italský festival Sanremo, no a potvrdili pozici mistrů moderního retropopu v Itálii. Italské léto nahané pokračuje, mám pro vás balík pravé italské kávy, mám pro vás možnost být ve finále zájezdu do Bergama, který můžete vyhrát úplně zdarma od našeho rádia. No a není nic jednoduššího, než si poslechnout kapelu The Colors a zavolat nám do studia právě teď.
0: A luxusní výlet do Bergama. To je italské léto na Hané. La musica
2: italiana. Radio Hana. Soutěž. Volejte studio 585 22 55 88.

0: Italské léto nahané.
1: Muzika italiana, italské léto nahané, to je znělka, která nás provází celé léto a celé prázdniny. A my zdravíme do hluboček. Marťu, ahoj.
2: Ahoj.
1: Písnička, kterou jsme hráli s lehkostí a humorem, popisuje takový ten klasický rozpačitý okamžik, kdy chce chlapec oslovit dívku, hledá ta správná slova, aby prolomil ledy. Hudebně je to takový ten mix osmdesátkového funku, donutí nás tancovat. Jak tě oslovil tvůj manžel nebo přítel?
2: No, víceméně jsme se poznali přes známého.
1: A? Takže normálně seznamovačka, to je Marťa, to je...
2: Mira.
1: Mira, a už to bylo.
2: A už to bylo.
1: A byli jste v Itálii někdy spolu?
2: Ne, v Itálii jsme společně nikdy nebyli.
1: A, takže vlastně zálusk na výlet do Bergama tady může být vážný.
2: Jo.
1: Dobře, určitě. Blahopřeju. Písnička dovolila se z nejrychleji, to znamená, splníme povinnosti, pravidla jsou na našem webu, potřeba přečíst. Balík italské kávy máš u nás k vyzvednutí a pokud to myslíš vážně s Bergamem, stačí ještě jeden mailík a malá registrace na našem webu a je to všechno v cajku. No tak já myslím, že kdyby to vyšlo, tak... Je to vlastně krása, no. Město dvou tváří, Bergamo starobylé, horní město opevněné na kopci, dole zase to dolní město moderní city, hradby pod záštitou UNESCO, skvělá pizza, ráj pro milovníky jídla, těstoviny, koláče, cukrárna a připomínám legendární zmrzlinová příchuť Stracciatella vznikla právě v Bergamu, takže co víc si přát. No tak tady jen řeknu, že skoro na poslední chvíli, je to vlastně poslední soutěžní víkend.
2: Tak, super.
1: Co budete dělat v hlubočkách dneska?
2: Dneska tady máme vinný léto, takže máme oslavy a chystáme se tam s manželem.
1: Tak bude i kávička nějaká.
2: Určitě.
1: Tak paráda. Blahopřejem, zdravíme, díky.
2: Já taky, děkuju.
1: Ahoj, ahoj.
0: Italské megahity, káva, těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. To je italské léto na Hané. Nastartujte ráno s prémiovou italskou kávou Ravazio. Tahle rodinná pražírna z Bergama s tradicí od roku 1940 nově otevřela e-shop pro koncové zákazníky. Chcete balíček plný intenzivního aroma domů do kuchyně? Jděte na ravaziocafe.cz, zaregistrujte se, vyzvedněte si kód Jedu do Bergama, volejte studio a hrajte s námi o dnešní balíček i o velký zájezd.

0: Posloucháte Rádio Haná, jsme všude tam, kde se něco děje a dneska jsme v Bystročicích. Tady je totiž Gulášfest, kolegyně Martina.
1: Tak přátelé, je tady poslední prázdninový víkend s Rádiem Haná, je tady sobota a my jsme tradičně v Bystročicích. Bez nadsázky, tohle je jeden z největších Gulášfestů na Moravě. Letos je tady celkem 29 týmů, což je rekordní účast. Kotlíky jedou naplno, guláše vaříme, ochutnáváme a hodnotíme a vyhlášení těch nejlepších by mělo být odpoledne kolem 15:30. Je tady taky doprovodný program pro děti, skákací hrad, malování na obličej a taky soutěž v kreslení. Jasně, že na téma guláš. Tak se na vás těšíme. Gulášfest v Bystročicích u Sokolky. A dneska vám tady celý den hraje i vaše domácí Rádio Haná.
0: Na místě Martina Kvítko, vidíme se společně, těšíme se, ahoj. Nejlepší hudební výběr pokračuje. Buďte s námi, zdravíme do Bystročic.
2: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
5: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě. Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla. Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
4: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
5: No, to určitě.
6: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v CZ.
7: Už tento pátek startuje 23. ročník Hustopečských dnů. Vystoupí kapely Panoptiko, Midnight, František Nedvěd mladší, Bubeníci, Václav Neubarta a další. Bude občerstvení, výstavy, lov ryb a pro děti atrakce a zábavná show s Jirkou. Hustopečské dny od pátku do neděle. Více na ihustopeče.cz.
8: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
9: 29. ročník Mezinárodního festivalu vojenských hudeb. Od 27. do 29. srpna v Olomouci. Přehlídka zahraničních i českých vojenských orchestrů, chrámový koncert, open air koncert i ukázka a prezentace vojenské techniky. Víc

0: 90 až do 1. září Kaufland.
1: A jsou tady Tršické hody 29. a 30. srpna. Hudba, stánky, hodové speciality, atrakce pro dospělé i děti. Vystoupí Bon Jovi Tribute, Tereza Mašková, Tanya Olympic Revival a bude toho víc. Tršické hody 29. a 30. srpna. Tršice, pobaví nás nejvíce.
0: Posloucháte Rádio Hana.

0: Rádio Haná uvádí Hanácký čundrování. V našem nářečí vám představujeme zajímavá místa našeho kraje.
1: Jedete s náma do Doloplas? Ale abyste strefile do těch správných, o kterých vám chcem něco zelhat. Frčíme na jich Prostějovska. Dědinský zámky bývají takový roztomilejší než turistické profláklé destinace. V Doloplazech nechal původní renesanční tvrz přestavět na barokní zámek kolem roku 1729 František Josef Štom. Ve stejnaké době vznikl i parádní park v anglickém stylu. Pro zámek byl ale pohromo rok 1904, kde vehořil a následně byl přestavěný do současné podoby na soubor třech samostatných budov. Dominantou hlavní budovy je věž, která bývá také příležitostně přístupná pro veřejnost. Ináč zámek v Doloplazech ožívá pro svoje potřeby obec, ale park je volně přístupný. Tož se tam běžte pocourat, neprohloupíte.
0: Cestování našich rodáků po našem kraji. Hanácký čundrování. To jsou furtovníci každý víkend v tomto čase jedině na Rádiu Haná.

0: Letní playlist na Hanem reprezentuje Kylie Minogue All The Lovers z prázdniny roku 2010. No a po 10. hodině další skvělá muzika.
1: Hit za hitem.
0: Letní láska od Mirai.

0: Čána na Nini, Belo and Impossible, po 10. hodině, po 11. hodině, po 12. Je potřeba poslouchat, až to uslyšíte celé, voláte naše studio. Máme sobotní zprávy, dřív než ostatní, už je 9.56.
1: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing, když hlasy září. Červený kostel Olomouc, 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
2: Bude 10 hodin.
3: Hezké dopoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Děje se spousta věcí a my vám je povíme právě teď ve zprávách. Z olomouckého sloupu nejsvětější trojice mizí po více než dvou letech lešení a restaurátoři ukazují obnovenou světlou konturu pískovcové památky UNESCO. Restaurátorské práce za 30 milionů korun ovšem nekončí. Bezpečnostní ohrazení u sloupu ještě zůstane. Odborníky totiž čekají další práce ve spodní části památky, dále taky v prostoru kaple uvnitř sloupu a taky oprava osvětlení okolo památky. Jde o minimálně další 2 měsíce činností. Hrdinství československých letců v bitvě o Británii za druhé světové války ocenil prezident Petr Pavel při pražské premiéře filmu Osamělý vlk. Snímek připomíná stíhací eso Josefa Františka, rodáka z Otaslavic na Prostějovsku, který v Prostějově vystudoval leteckou školu.
5: Jo, mě vždycky zajímaly příběhy našich pilotů Británie, protože se o nich dlouho nemluvilo a vlastně v době před 89. málo kdo věděl, že vůbec nějací existovali. A když člověk se potom seznámil s tím, co všechno dokázali, tak si řekne s radostí, to je úžasný, jak tak malinká skupinka dokázala udělat tak moc nejenom pro Británii, ale i pro nás.
4: Válečný pilot Josef František jen během poslední fáze bitvy o Británii v září 1940 zaznamenal 17 prokázaných sestřelů. 26-letý pilot zemřel v říjnu 1940 po havárii při návratu z hlídkového letu.
0: Sport. Nedělní fotbalový program na Šumpersku a Jesenicku slibuje parádní podívanou. Hlavním tahákem, který startuje ve 4 odpoledne, je duel Zábřehu, který na svém hřišti přivítá nový Jičín. V 5. lize se ve stejný čas odehraje napínavá bitva mezi Velkými Lošinami a Bělotínem. Od 14:30 to začne vřít v Žulové, ta změří síly se silnou Lesnicí a od 3 odpoledne zase v neděli vyražte zafandit třeba do Podolí na souboj s Libivou. Vypadá to na skvělou fotbalovou neděli. Vemte dresy, vyražte na svůj stadion a podpořte naše domácí týmy. Počasí a doprava následuje. Hezký víkend.
2: Rádio Hana.
6: S námi máte přehled
3: i v sobotu.
2: Počasí.
0: Víkend nabídne ukázkové letní počasí. Sobota 22 až 26, v neděli i 28. Na Moravě, hlavně na jihu, možná zase padne tropická třicítka. Pouze na severu a severozápadě při přechodě zvětšené oblačnosti sem tam drobná přeháňka. Užijte si poslední srpnový víkend tohoto roku naplno. Víme, jak se jezdí tady, jsou tu rychlé dopravní zprávy. Pozor stále, u Rýmařová auto narazilo do svodidel, projíždí se opatrně. Máme tady taky další předchozí nehodu a zvýšený dohled policie v Šumperku v Jesenické ulici na Hartíkově. No a policejní hlídky potkáte taky na D1 u exitu Hulín západ ve směru na Říkovice. Stojí u Mořice v opačném směru, měří se v Lulči a přímo ve Vyškově při průjezdu městem. Policejní hlídka je v Bruntále na Jesenické a na D50. Pětce stojí majáčky před exitem na Pajedla. Dobře dojeďte.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
7: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí a láskou.
3: Rádio Hana.
2: A Jukebox.
6: Letní rádio.

srpna. Na Facebooku našeho rádia posíláte spousty skvělých plánů. Jindra nás zve na zámek v Moravské Třebové. Na Dožínkách tvoří s dětmi, dospělými věnce a čelenky z narostlého obilí a kytic. To je nádherný start soboty. Vlastně Dušek zase vyráží do Fulnéku pořádně ukončit prázdniny. No ať už tvoříte, slavíte, tak jsme tady s vámi. Nejlepší hudební výběr pokračuje a je tady sobotní jukebox. Hrajeme.

0: 50%. Lidl, to se vyplatí.
1: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premier Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
2: Luskni.cz.
3: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
2: Luskni.
3: Koloběžku nebo spotřebič?
2: Luskni a máš.
3: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
5: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
6: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
7: Rádio Hana
8: a Jukebox.

Hrajeme vám hity na přání, je tady sobotní jukebox, své vzkazy posíláte na náš Facebook. Hanička se jede podívat na romantickou jízdu kočáru s nevěstou do Čech pod Kosířem až na Svatý kopeček, no a potom plánuje návštěvu zvířátek. Jitka zase míří s rodinou popřát taťkovi k narozeninám, všechno nejlepšího Slovencům, no a u paní Aničky držíme pěsti, ať se návštěva fakultní nemocnice kvůli zádům manžela dobře podaří, tak hlavně ať se uleví to se zády. Nic příjemného. Tak pohodový poslech, nejlepší hudební výběr, Rádio Hana a sobotní jukebox.

0: Rádio Haná a Jukebox. Rádio Haná. Kam vyrazit?
1: Prázdniny vrcholí, náš region doslova přetéká skvělými akcemi. V olomouckých smetanových sadech můžete prázdniny zakončit na Šantovka Family Day s Michalem Nesvadbou, Bubenickou školou a dalším skvělým programem. Na olomouckém letňáku startuje Beer Fest. V Bystročicích u Sokolky se od 10 ráno koštuje na Bystročickém gulášfestu, kde potkáte i náš promotým. A pokud milujete hudbu a atmosféru pod širým nebem, v Hanušovicích láká Holba Fest na Reflexy i Kateřinu Marii Tichou. V Mohelnici zní legendární Folkfest, hrad Helštín ožívá kovářským svátkem Hefajston. A co neděle? Tršické hory nabídnou koncert Terezy Maškové i bláznivý závod Tršický žabák. V Prostějově v neděli startuje gastrofestival Chutě kraje. Smetanovy sady v Olomouci v neděli rozesní muzikálové hity Moravského divadla. A v Zoo Olomouc finišuje fotosoutěž o nejhezčí mládě. Užijte si parádní víkend plný zážitků.
0: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Akce @radiohana.cz

Jukebox na sociálních sítích. Teď jsme plní cestovatelských energií. Katka už se nemůže dočkat jízdy vlakem z Kroměříže do Hluboček za mamčou a tetou. Dita to vzala ještě jako obšírněji a míří rovnou do Španělska. Simča s rodinou zase podpoří své chuťové buňky na gulášfestu. Pohodička, ať už jedete vlakem, autem, letadlem, Rádio Hana, váš společník na každém kilometru. Napište na náš Facebook a nebo na studio@radiohana.cz. Posloucháte Jukebox.

0: to uslyšíte kompletně celém našem vysílání, voláte naše studio, balík italských těstovin a pobyt v Bergamu, možnost být ve finále. To je to, co vám nabízíme taky v sobotu. Zprávy počasí, doprava dřív než ostatní 10.56.
1: Globus Olomouc se mění na největší papírnictví ve městě. Školní potřeby i balení učebnic a sešitů vyřešíte na jednom místě. Váš Globus Olomouc.

0: Máme tu pro vás další zprávy. Nové působiště bude mít Olomoucký úřad práce. Na podzim se přemístí z nevyhovující budovy v ulici Vejdovského na třídu kosmonautů. Dostavba nového sídla vyjde na 324 milionů korun a dělníci ho dokončí do konce srpna. Nová pobočka úřadu práce v Olomouci by měla začít fungovat v listopadu, kdy se do ní přesune zhruba 300 zaměstnanců. A kvůli stěhování z více než půl století starých prostor bude úřad pak na několik dní uzavřen. Informují o tom veřejnoprávní média.
1: Přerov aktuálně.
0: A změny nás čekají taky v Přerově. Plánuje se rekonstrukce restaurace v Přerovském městském domě. A to za 38 milionů korun. Záměr schválili radní, dále to proberou zastupitelé a pokud projekt projde, práce začnou příští rok.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
0: Na světě existuje přes 6 tisíc známých minerálů. No a teď ještě o jeden víc. Vědci z Olomouce a Ostravy objevili v ostravsko-karvinských dolech dosud neznámý nerost. Dostal název králíkyt na počest geologa Jiřího Králíka. A tento králíkyt se nachází na solných krápnicích hluboko v dolech. A protože je tak malý, že není vidět ani pod běžným mikroskopem, museli vědci k jeho zkoumání využít částicový urychlovač synchrotron.
2: Sport. Nedělní fotbalový svátek nabídne atraktivní podívanou hned od 15 hodin. Tak třeba v Králové vyběhne na trávník proti náklu exligový matador Jakub Petr. V 16 odpoledne pak ve Velkém Týnci vypukne souboj dvou obávaných ostrostřelců proti Kožušanům a fotbalové bitvy se rozhoří taky ve Velké Bystřici, Troubelicích nebo Lutíně. Přijďte si užít parádní fotbalovou atmosféru a podpořit svoje hráče přímo na hřiště. Počasí. Je tu poslední srpnový víkend. Nejlepší muzika pokračuje.
3: Počasí.
2: Víkendové počasí zůstává letní. V neděli bude 24 až 28, na jižní Moravě i 30 stupňů ve stínu. Jak to vypadá s novým týdnem? V pondělí ještě teploty vyskočí k 27 stupňům. Od západu během dne a večera dorazí nové přehánky a bouřky. Od úterý do čtvrtka bude obloha převážně oblačná až polojasná. Srážky ojediněle, ale připravit se musíme na pozvolné ochlazování. Rána budou chladnější, teploty kolem 10 stupňů. No a už tu bude září, přes den maxima 21 až 26. Ale pořád docela slušné. Co myslíte?
4: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
3: Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady. Pozor, aktuálně v Hulíně probíhá triatlon Olympijský Hulmen. Cyklisté transitují od hulínského koupaliště přes Pravčice, Němčice, Rymice, Holešov a další obce zpátky do Hulína. Uzavřené jsou ulice Nábřeží, Žižkova, Komenského a Partizánská. V Kroměříži na Obvodové počítejte s fotbalovým zápasem Hanácké Slavie s Prostějovem, je tu taky víc lidí. V Olomouci na Dlouhé ulici a v Prostějově na Brněnské i za Olomouckou očekávejte policejní hlídky. Zvýšený pohyb policie hlásíte taky na D1 u Kroměříže východ, u tohohle exitu, u Přerova na D46 se stojí za exitem Olšany u Prostějova, majáčky jste viděli ve Vyškově v Křečkovské ulici, stojí taky v Prosenicích na Grybovské a ještě opatrně na odstavená auta, jedno je na D1 u exitu Říkovice a na D55 u exitu Otrokovice. Dobře dojeďte.
3: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
4: Rádio Hana
3: a Jukebox. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

té hodině na Hané vyřizujeme vaše vzkazy, posloucháte Jukebox, hrajeme vám na přání. Naši fanoušci nás zásobují skvělými tipy. Posluchačka Ludmila vyráží na sraz vozů Porsche, je to na Královce a tým Motokeny vás zve na poslední otevření muzea veteránů na Mlýně v Hradčanech. Peťa má před sebou 11-hodinovou konzultaci u lékaře, ne 11-hodinovou, po 11. hodině, tak jsem si řekl, že by to bylo trošku dlouhé, tak přejeme jenom dobré zprávy. Díky, že jste s námi, zdravíme vás všechny a díky, že posloucháte Hanou.

0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. On je fascinující, on je oslňující, on je nedostupný a on je tak krásně komplikovaný a vlastně i jako nemožný. No, prostě krásný a nemožný. Bello è impossibile.
1: Italské megahity, káva, těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. To je italské léto na Hané.
2: Italiana. Radio Hana. Soutěž. Volejte studio 585 22 55 88.

0: Italské léto nahné výherní song Gianna Nannini Bello Impossibile. Rodačka z toskánské Sieny z rodiny známých pekařů.
1: Italské léto nahané.
0: No a teď možná rodák z Mostkovic. Na našem telefonu už je výherce Karel. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Karel. Karel, zdravím Rádio Hana.
0: Rodák z Mostkovic nebo odinut?
2: Ne, já jsem z Moravského Berouna.
0: No, tak to je zase trošku jinde, ale nevadí. Mostkovice, tak to je na Prostějovsku, co tam máte nového?
2: Nového? Teďka tady probíhá soutěž dračích lodí. Aha. V přehradě.
0: Mhm. To je dneska?
2: Nového. Dneska.
0: A, skvěle, tak vlastně tím pádem zveme. No, tak blahopřeju, protože od nás balík italských těstovin takhle k obědu a samozřejmě možnost si zajet do Bergama, to už je na náš účet. Tady je potřeba mrknout na webové stránky Rádia Hana, udělat jednu registraci, ať víme, že to myslíte vážně. Souhlas?
2: Ano, děkuju moc.
0: Dobře, pozdravíme někoho ještě do Mostkovic.
2: Ženu, Růženu.
0: To je, jak kdybyste si vzpomněl. A vlastně, mám ženu.
2: Mezi synem a teda s vnukem jsme na přehradě, lovíme ryby.
0: Parádička. Tak zdravíme, děkujeme, blahopřejeme.
2: Taky děkuji.
0: Naschledanou, hezký víkend.
1: Italské megahity, káva, těstoviny, sýry a luk.

0: skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Zdravím všechny posluchače. Cyklovýlet bez námahy? I to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
3: Muzeum Komenského Přerov vás zve na největší kovářský svátek v Evropě, Hephaiston. Již tento týden od pátku do neděle na hradě Helfštín zavoní kouř a zazvoní kovadliny. Kromě kovářského řemesla vás čeká také bohatý doprovodný program. Nenechte si ujít Hephaiston od pátku do neděle na hradě Helfštín.
1: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
0: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
4: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
1: Radio Haná
5: a Jukebox.

Je to Jukebox, je tu Hana, hity na vaše přání. Miluška píše na náš Facebook. Vyrážím z Uničova do Horky nad Moravou fandit svým malým vnoučatům na házenkářský turnaj. Vůbec se nebojíme ani deště, ale pršet by nemělo podle všeho, Miluško. Tomáš se těší na akci s Mírou a Ivetou a v Kunovicích Uherského Hradiště se slaví dneska 830 let. Tady zdravíme, je tady naše posluchača Janša. Tak hrajeme právě pro vás. Za chvilku tady bude oběd.

0: Když vás pozvem na jezernické viadukt, víte, co hledat?
1: Naši rodáci furtovníci nám v Hanáčtině každý víkend představují zajímavá místa našeho kraje.
2: Ono se to kecá o Hanáckých rovinách, ale víte, že i o nás máme 4000.
1: To je Hanácky čundrování. Vždy o víkendu, jedině na Rádiu Haná.
0: Až teda víte, kde hledat za homnama vulkáne?
3: Rádio Haná. Baví nás bavit vás. I v sobotu.
1: Rádio Haná a letní servis.
4: Letíme k moři, ale nechceme ležet celý týden na jedné pláži. Hezky si tam půjčíme auto a projedeme celý ostrov. Taky si tohle říkáte? No, je to super plán. Jenom pro vás máme jeden důležitý tip, který vám může ušetřit spoustu peněz i nervů. Než poprvé nastartujeme půjčené auto, vezměme do ruky mobil. Ne proto, abychom se s novým fárem pochlubili kamarádům doma, ale abychom chránili sami sebe. Auto vyfokte ze všech stran. Zaměřte se na škrábance, promáčkliny, kola, čelní sklo i interiér. Nezapomeňte ani na palivoměr a počet kilometrů. A úplně nejlepší je natočit krátké video kolem celého auta. To samé uděláme i při vrácení. A teď odpověď na otázku, proč to máme dělat. Je to proto, kdyby vám autopůjčovna později tvrdila, že ten promáčklý blatník anebo ten poškrábaný kufr vznikly až během vašeho pronájmu. Tak vy máte v mobilu důkaz s datem i s časem. 2 minuty práce, které vám mohou zachránit dovolenou i peněženku. Předvídat v létě se prostě vyplatí.
1: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Rádiu Haná.
5: Rádio Haná.
1: Vaše akce
2: do našeho éteru.
1: Jsme partneři nejlepších akcí v regionu.
2: A náš éter je vám k dispozici.
1: akce@radiohana.cz
2: Dejte nám vědět o akcích, které pořádáte
1: a my na ně pozveme naše posluchače. akce@radiohana.cz Vaše akce
2: do našeho éteru.
5: Radio Haná.
1: Partner nejlepších akcí v regionu.

Sobotní pohodička, Hana a Jukebox, hrajeme na vaše přání. Napsal nám Karel, ten jde fandit vnukovi na rybaření na Plumlovské přehradě. Zajímalo by mě, jak se fandí při rybaření, jestli jenom potichu se otvírá pusa jak ryba. No a Marcel, ten si užívá první chvíle zasloužené dovolené. Tak to je tak na poslední chvilku o víkendu srpnu 29. co? No ať už děláte cokoliv, děkujeme, že píšete přes naše sociální sítě, hrajeme právě vám a rádi na přání. Tady je Jukebox, bude 12, chystáme další zprávy, počasí a čerstvou dopravu. Buď

0: Rádio Hana, Jukebox Survivor, krátce před 12. hodinou. Tak moc děkujeme, že s námi trávíte sobotu, chystáme pro vás odpolední vysílání. Opět ty nejlepší tipy, kam vyrazit, a taky náš letní playlist opět vymazlený tou nejlepší muzikou. Má být pěkně, no a po 12. hodině třeba Meatloaf, Bee Gees, no a z české a slovenské muziky PH anebo Anaka. Tak buďte s námi, dobrou chuť k dnešnímu obědu, zprávy, počasí i aktuální dopravní informace už za moment tady u nás na Hané.
1: Podle ministra zdravotnictví zůstává situace ve většině regionů klidná.
2: K soudu prostřednictvím telekonference.
3: Že když budeme takhle pracovat a makat, takže se toho šťastného konce dočkáme.
4: Z mobilu, z internetu, z rádia i televize. Nové zprávy se na nás non-stop valí ze všech stran. Kdo tomu má rozumět? My! Na Rádiu Hana šetříme váš čas a vysíláme jen to nejdůležitější. Zdlouhavě říkat vše umí kdekdo. My vybíráme to podstatné. Stručně, užitečně, pravdivě. Zprávy Rádia Hana. Váš spolehlivý zdroj ověřených informací každý den.
0: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
4: Bude 12 hodin.
1: Hezké poledne.
4: Zprávy Rádia Hana.
5: Díky, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Elektromobilitě pomůže Olomouc. Město vytipovalo 30 míst pro vznik nových veřejných dobíjecích stanic pro elektromobily. Nabíječky mají vyrůst hlavně na sídlištích. Financování chtějí radní řešit začátkem příštího roku.
1: Kroměříž aktuálně.
5: Na povodně i sucho chce být připravená Kroměříž. Město si nechá vypracovat studii krajiny za 2,5 milionu korun k plánování opatření proti povodni a suchu. Studie pro město a okolí by měla být hotová do konce roku 2028, informuje web města.
4: Hlas lidu.
5: Jsme spokojení se zdravotnictvím v České republice? Ve většině ano. V průzkumu Health Report vyjádřilo spokojenost v průměru 75 lidí ze 100. Důvěra v české zdravotnictví navíc roste. V roce 2024 bylo spokojených v průměru 68 lidí ze 100.
4: Sport.
0: Více než 500 ligových startů v akci, velká sousedská derby i souboje obávaných kanonýrů. Sobota přinese fotbalovou smršť po celém regionu. Ve 4 odpoledne přivítá Šternberg Lanžhot s ligovou legendou Petrem Buchtou. Neporažená Holice vyzve Olešnici a po 9 letech vypukne třaskavé derby v Chomoutově proti Horce nad Moravou. O 5:30 se bojuje v Blatci nebo Těšeticích, tak vyražte zafandit svému týmu. Díky, že posloucháte. Jedeme dál. Počasí a doprava připravena.
4: Počasí.
0: Sobotní obloha se po pátečních bouřkách uklidnila, oblačnost i deště na východě ustupují, čeká nás příjemné, většinou oblačné až polojasné sobotní počasí. Přehánky se objeví jenom málo, když už tak na horách. Teploty přes den příjemných 22 až 26, na jihu Moravy i 28 stupňů. Západní vítr bude slábnout, čeká nás ideální večer na procházku nebo posezení venku. Víme, jak bude. Taky v sobotu víme, jak se jezdí tady. V Olomouci na Šlechtitelů počítejte se zdržením kvůli opravě silnice. Na Divišově projedete po tramvajovém pásu, i když obousměrný provoz je zachován. Zpomalit na 30 musíme v Zábřehu v Lesnické ulici. V okolí silnice probíhají mezinárodní závody koní. Jezděte opatrně.
4: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
6: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí a láskou.
4: Víkend společně. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: koncertování na hřebík a kdo dnes krájí narozeninový dort. Buďte s námi.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
2: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Šternberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým i a dvojitým B.cz.
3: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat Laskavost.
4: Druhý ročník Laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtári a spoustu zábavy i zážitků.
3: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
4: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
3: Vstupenky na smsticket.cz.
4: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
5: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
7: Olomoucký report CZ.
8: Pořád se něco děje.
7: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
9: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
8: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Ahoj a dobrý den, taky 29. srpna. Svátek má dneska Evelyn a Evelina. Kdo s nimi krájí dort? Osudových 80 slaví legendární americký dálkař Bob Beamon. To je chlapík, který na olympiádě v Mexiku v 68. skočil 890 cm a ulétl všem o půl metru. Svíčky na dortu svoukává i fotbalová hvězda stříbrného Eura 96 Radek Bejbl, hokejový vícemistr Martin Erat nebo režisér kultovního filmu Návrat idiota Saša Gedeon. Ještě hudební perlička, přesně před 60 lety odehráli ikoničtí Beatles v San Francisku svůj vůbec poslední veřejný koncert. Od té doby hráli už jen ve studiu nebo na malé střeše. Užijte si dnešní oslavnou sobotu a zůstávejte na příjmu. Je 29. srpna.
0: Rádio Haná, kalendárium.

0: aplikaci do mobilu
1: pro váš lepší hudební výběr.
0: Stáhněte si aplikaci Rádia Haná do telefonu
1: z Google Play a Apple Store.
0: Stahujte,
1: poslouchejte, užívejte.
2: Globus Olomouc se mění na největší papírnictví ve městě. Školní potřeby i balení učebnic a sešitů vyřešíte na jednom místě. Váš Globus Olomouc.

0: Připravili jsme pro vás další zprávy.
1: Olomoucko aktuálně.
0: Sledujeme stavební práce v Litovli. Vzniká tu nový chodník a opravou prochází historický svatojánský most. Nový chodník se staví na Olomoucké ulici v části Chořelice a bude mít nové osvětlení. Hotovo bude v říjnu. Litovel taky pracuje na opravě svatojánského mostu. Rekonstrukce za asi 11 milionů korun zachová nejstaršímu mostu na Moravě historickou podobu a zpevní kamenné zdivo. Jednosměrný provoz se na něm obnoví v prosinci.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Kam s dalšími auty? Otázku řeší i město Vyškov. Vznikne tu příští rok nový dvoupodlažní garážový dům u základní školy Tyršova. Objekt pro 75 aut nabídne 50 samostatných garáží a stání na střeše. Prodej garáží investor přednostně nabídne obyvatelům z nejbližšího okolí a pak půjdou do volného prodeje, píše o tom Deník.
2: Sport. Víkendové zprávy pokračují regionálním sportem. Třetí kolo fotbalového MOL Cupu přinese pikantní regionální řežbu. Nasazená Sigma Olomouc zahájí pohárovou pouť na hřišti druholigového Prostějova, takže nás čeká třaskavé sousedské derby. A skvělý los mají i divizní Kozlovice. Senzace minulého kola, která vyřadila obhajce trofeje z Karviné, přivítá před vlastními fanoušky prvoligové Pardubice. Hracími termíny jsou středy 9. a 16. září, tak si s námi udělejte čas na pořádný pohárový fotbal. Další zprávy v zádech, před námi počasí, doprava a hit za hitem už za moment.
1: Počasí.
2: Po nočních bouřkách počasí velmi příjemné, svěží vzduch, ranní a noční teploty 16 až 12, víkendové odpolední potom 22 až 26 stupňů Celsia. Letní deště z minulých dní zlepšily podmínky v lesích, máme ideální šanci vyrazit na houby. Sluníčko bude mít postupně navrch, vzduch se začne ohřívat a to houbám přeje. Víme, jak bude, polojasno, místy přehánky, teploty 22 až 26 stupňů.
3: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
1: Doprava.
2: Víkendové dopravní zprávy začneme v Olomouci a jsou to dobré zprávy. Skončila oprava ulice Kapitána Jaroše. Stavební ruch ale pokračuje v Litovli. Přes léto odstartovala oprava historického svatojánského mostu a stavba nového chodníku v Olomoucké ulici. Tak příjemné cestování i v sobotu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

sobotní odpoledne 29. srpna nabírá ty správné obrátky a našemu posluchači Marcelovi až teď začíná letní dovolená. Moc díky, že posloucháte naše vysílání a přeju pohodový odpolední odpočinek, ať už relaxujete nebo tvoříte něco na zahradě. Zůstaňte s námi, v téhle hodince ještě rozhovor s top osobností našeho kraje a samozřejmě ta nejmuzika. Dobré odpoledne.

0: Koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
0: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinemas je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
2: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz.

0: 6,90 až do 1. září. Kaufland.
1: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Aloha Twister a Aloha Zinger.
2: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
1: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
2: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
1: Více informací v restauracích KFC.
3: Luskni.cz.
4: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
3: Luskni.
4: Koloběžku nebo spotřebič?
3: Luskni a máš.
4: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.

0: i kufříky vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Profesore, zas ten váš Olprán.
3: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
2: Takže všichni pro kolo na Olpran.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
3: Přesně tak, budoucnost čeká. Olpran.cz.
4: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
5: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
6: Už tento pátek startuje 23. ročník Hustopečských dnů. Vystoupí kapely Panoptiko, Midnight, František Nedvěd mladší, Bubeníci, Václav Neubarta a další. Bude občerstvení, výstavy, lov ryb a pro děti atrakce a zábavná show s Jirkou. Hustopečské dny od pátku do neděle. Více na ihustopeče.cz.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: V našem vysílání už jsme pro vás v uplynulých dnech měli plno cyklistických tipů. Ale pozor, nikomu to neříkejte, protože teď přichází na řadu něco tajného. Vydáme se společně na místo mimo hlavní turistické trasy. Přichází tajný tip od našeho cykloexperta Jana Machovského, koordinátora cykloturistiky v našem kraji. Dobrý den, Honzo.
2: Já vás taky zdravím, dobrý den.
1: Vyrážíme kolem Zábřehu, kolem Růžového údolí i údolím říčky Březné. Pro jaký typ kol je tedy dnešní tajný tip ideální?
2: Rekové a horská kola bych doporučil.
1: A kde to začíná a kde to končí?
2: Já bych doporučil nezačínat úplně v Zábřehu, ale kousíček se posunout až do Lupine, tam zaparkovat a jet směrem na Hněvkov a tam uhnout kolem vodní nádrže do Růžového údolí, projet celým Růžovým údolím až do Svébohova, kde ve Svébohově vystoupáme, tam bude asi příkrý kopec na nadhlednu, která je na kopci, která je krásný výhled. Pak s ní si jedeme dolů a dostaneme se až do údolí říčky Březné. Pojedeme krásným údolím, doporučuji v létě, je tam chládek, je tam nádherně, až přijdete k Dozdové pile a zpátky do Hoštejna a končíme v Lupine. Krásný cyklostezky a jeden malý kopeček na nadhlednu.
1: Co všechno po cestě potkáme?
2: Potkáme vodní nádrž, potkáme nadhlednu, což je vlastně rozhledna, ale jmenuje se nadhledna, potkáme řeku, říčku Březnou, a po cestě máme i zajímavé gastro hospůdky.
1: A naše posluchače se právě teď u rádia ptají, proč jsme to uvedli na začátku jako náš tajný tip, takže čím je tahle trasa výjimečná oproti známějším cyklostezkám?
2: To Růžové údolí je krásně stoupající údolí, které my budeme stoupat, až přijdeme do toho Svébohova bez aut, ale to údolí říčky Březné je ještě hezčí, tam v podstatě nejezdí auta, rodiče můžou být vedle dětí, je to krásný asfalt a nadhledna, to je příběh sám o sobě, zvláštní rozhledna celokovová s krásným výhledem na Jesenicko a rovinatou Hanou.
1: Tak šlapněte do pedálu, objevujte místa, která možná ještě ani neznáte, my jsme si právě teď představili cyklostezku kolem Zábřehu, kolem Růžového údolí i údolím říčky Březné a naším průvodcem byl cykloexpert Honza Machovský. Děkujeme za to a naslyšenou.
2: Naslyšenou, potkejme se v krajině Olomouckého kraje. Ahoj!
0: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.

0: poslouchejte, užívejte.
1: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc, 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
0: Bude 14 hodin.
2: Hezké odpoledne.
0: Zprávy Rádia Hana.
3: Děje se spousta věcí a my vám je povíme právě teď ve zprávách. Z olomouckého sloupu nejsvětější trojice mizí po více než dvou letech lešení a restaurátoři ukazují obnovenou světlou konturu pískovcové památky UNESCO. Restaurátorské práce za 30 milionů korun ovšem nekončí. Bezpečnostní ohrazení u sloupu ještě zůstane. Odborníky totiž čekají další práce ve spodní části památky, dále taky v prostoru kaple uvnitř sloupu a taky oprava osvětlení okolo památky. Jde o minimálně další 2 měsíce činností. Hrdinství československých letců v bitvě o Británii za druhé světové války ocenil prezident Petr Pavel při pražské premiéře filmu Osamělý vlk. Snímek připomíná stíhací eso Josefa Františka, rodáka z Otaslavic na Prostějovsku, který v Prostějově vystudoval leteckou školu.
4: Jo, mě vždycky zajímaly příběhy našich pilotů Británie, protože se o nich dlouho nemluvilo a vlastně v době před 89. málo kdo věděl, že vůbec nějací existovali. Když člověk se potom seznámil s tím, co všechno dokázali, tak si řekne s hrdostí, to je úžasný, jak tak malinká skupinka dokázala udělat tak moc nejenom pro Británii, ale i pro nás.
3: Váleční pilot Josef František jen během poslední fáze bitvy o Británii v září 1940 zaznamenal 17 prokázaných sestřelů. 26-letý pilot zemřel v říjnu 1940 po havárii při návratu z hlídkového letu.
5: Sport. Nedělní fotbalový program na Šumpersku a Jesenicku slibuje parádní podívanou. Hlavním tahákem, který startuje ve 4 odpoledne, je duel Zábřehu, který na svém hřišti přivítá nový Jičín. V páté lize se ve stejný čas odehraje napínavá bitva mezi Velkými Losinami a Bělotínem. Od 14:30 to začne vřít v Žulové, ta změří síly se silnou Lesnicí a od 3 odpoledne zase v neděli vyražte zafandit třeba do Podolí na souboj s Libivou. Vypadá to na skvělou fotbalovou neděli. Vemte dresy, vyražte na svůj stadion a podpořte naše domácí týmy. Počasí a doprava následuje. Hezký víkend.
0: Rádio Hana.
6: S námi máte přehled
2: i o víkendu.
0: Počasí.
5: Víkend nabídne ukázkové letní počasí. Sobota 22 až 26, v neděli i 28. Na Moravě, hlavně na jihu, možná zase padne tropická třicítka. Pouze na severu a severozápadě při přechodě zvětšené oblačnosti sem tam drobná přehánka. Užijte si poslední srpnový víkend tohoto roku naplno. A dobrý den, za volant začínáme v Šumperku. Tady máme moderní technologii od městské policie. Je to nová online mapa autovraků, díky které si můžeme snadno prověřit, zda strážníci o opuštěném autě ve vaší ulici už ví a kdy zmizí. Dobré zprávy hlásíme i z Přerova. Město od září otevírá novou odstavnou plochu kousek od nádraží. Tady se bude parkovat nově úplně zadarmo. Více píše Olomoucký report. Šťastnou cestu všem.
0: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
7: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí a láskou.
0: Vaše letní rádio.

0: hit za hitem a druhá polovina dnešní soboty 29. srpna běží a doufám, že se nenudíte. Přeju vám pořádnou dávku dobré nálady, ať už odpočíváte s rodinou nebo jste v práci. Za malý moment si posvítíme na nejnovější zprávičky a témata, o kterých se právě teď nejvíce mluví na našich regionálních webech, tak buďte s námi. Přeju dobré sobotní odpoledne.
1: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy? I to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.

0: 90 až do 1. září. Kaufland.
1: TV Morava. Televize Olomouckého kraje. TV Morava. Regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava. Vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: se píše?
1: Ahoj a dobrý den. Víme, o čem se píše na regionálních webech. 5 stříbrných stříkaček a desítky kulinářských zážitků nabídne tuto neděli oblíbený festival Chutě kraje. Tentokrát je v prostějovských Kolářových sadech. Návštěvníci se můžou těšit na vaření s kuchařskou hvězdou Markétou Hrubešovou, koncerty Heidi Janků a desítky stánků s lokálními specialitami. Více na webu chutekraje.cz. V Olomouci na Nových sadech otevřeli unikátní kulturně edukační centrum, zkráceně KEC, za 138 milionů korun. Budova poslouží nejenom jako nové dílny pro Moravské divadlo i Filharmonii, od září tady vyrostou i noví osvětlovači a zvukaři v rámci oboru jevištní technologie, píše i dnes. Ve Vyškově rozsáhlá rekonstrukce zámecké zahrady pokračuje a je za desítky milionů korun. Návštěvníky už teď potěší opravená ložie, nová kavárna v domku zahradníka i spoustu zeleně. Slavnostní otevření bude 12. září, píše Vyškovský deník. Teď už víme, co je nového na regionálních webech a pokračujeme. Hit za hitem, hezký víkend.
2: Víme, o čem se píše. Rádio Haná.

0: WhatsApp Rádia Haná. 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky. 37 742 627. WhatsApp Rádia Haná.
1: Globus Olomouc se mění na největší papírnictví ve městě. Školní potřeby i balení učebnic a sešitů vyřešíte na jednom místě. Váš Globus Olomouc.

0: Máme tu pro vás další zprávy. Nové působiště bude mít Olomoucký úřad práce. Na podzim se přemístí z nevyhovující budovy v ulici Vejdovského na třídu kosmonautů. Dostavba nového sídla vyjde na 324 milionů korun a dělníci ho dokončí do konce srpna. Nová pobočka úřadu práce v Olomouci by měla začít fungovat v listopadu, kdy se do ní přesune zhruba 300 zaměstnanců. A kvůli stěhování z více než půl století starých prostor bude úřad pak na několik dní uzavřen. Informují o tom veřejnoprávní média.
1: Přerov aktuálně.
0: A změny nás čekají taky v Přerově. Plánuje se rekonstrukce restaurace v Přerovském městském domě. A to za 38 milionů korun. Záměr schválili radní, dále to proberou zastupitelé a pokud projekt projde, práce začnou příští rok.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
0: Na světě existuje přes 6 tisíc známých minerálů. No a teď ještě o jeden víc. Vědci z Olomouce a Ostravy objevili v ostravsko-karvinských dolech dosud neznámý nerost. Dostal název králíkyt na počest geologa Jiřího Králíka. A tento králíkyt se nachází na solných krápnicích hluboko v dolech. A protože je tak malý, že není vidět ani pod běžným mikroskopem, museli vědci k jeho zkoumání využít částicový urychlovač synchrotron.
2: Sport. Nedělní fotbalový svátek nabídne atraktivní podívanou hned od 15 hodin. Tak třeba v Králové vyběhne na trávník proti náklu exligový matador Jakub Petr. V 16 odpoledne pak ve Velkém Týnci vypukne souboj dvou obávaných ostrostřelců proti Kožušanům a fotbalové bitvy se rozhoří taky ve Velké Bystřici, Troubelicích nebo Lutíně. Přijďte si užít parádní fotbalovou atmosféru a podpořit svoje hráče přímo na hřiště. Počasí. Je tu poslední srpnový víkend. Nejlepší muzika pokračuje.
3: Počasí.
2: Víkendové počasí zůstává letní. V neděli bude 24 až 28, na jižní Moravě i 30 stupňů ve stínu. Jak to vypadá s novým týdnem? V pondělí ještě teploty vyskočí k 27 stupňům. Od západu během dne a večera dorazí nové přehánky a bouřky. Od úterý do čtvrtka bude obloha převážně oblačná až polojasná. Srážky ojedinělé, ale připravit se musíme na pozvolné ochlazování. Rána budou chladnější, teploty kolem 10 stupňů, no a už tu bude září, přes den maxima 21 až 26. Ale pořád docela slušné, co myslíte?
4: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
3: Doprava.
2: Taky v sobotu víme, jak se jezdí tady. V Olomouci na Šlechtitelů počítejte se zdržením kvůli opravě silnice. Na Divišově projedete po tramvajovém pásu, i když obousměrný provoz je zachován. Zpomalit na 30 musíme v Zábřehu v Lesnické ulici. V okolí silnice probíhají mezinárodní závody koní. Jezděte opatrně.
3: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Letní rádio. Rádio. Nejlepší hudba.

0: sobotní odpoledne 29. srpna nabízí skvělou příležitost vyrazit ven. Díky moc vám za skvělou společnost a přeju odpoledne plné energie. Pokud ještě nemáte plán, za okamžik vytáhneme tipy na víkend. Naposledy v létě můžete navštívit Muzeum veteránů v Hradčanech na Mlýně nebo zajet na vyhlášený Guláš Fest do Bystročic. Buďte s námi!
1: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
2: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat Laskavost.
3: Druhý ročník Laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtári a spoustu zábavy i zážitků.
2: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
3: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
2: Vstupenky na smsticket.cz.
3: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
4: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým I a dvojitým B.cz.
7: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
8: 29. ročník Mezinárodního festivalu vojenských hudeb. Od 27. do 29. srpna v Olomouci. Přehlídka zahraničních i českých vojenských orchestrů, chrámový koncert, open air koncert i ukázka a prezentace vojenské techniky. Více na mfvh.olomouc.eu.

0: Rádio Hana. Kam vyrazit?
1: Prázdniny vrcholí, náš region doslova přetéká skvělými akcemi. V olomouckých smetanových sadech můžete prázdniny zakončit na Šantovka Family Day s Michalem Nesvadbou, Bubenickou školou a dalším skvělým programem. Na olomouckém letňáku startuje Beer Fest. V Bystročicích u Sokolky se od 10 ráno koštuje na Bystročickém gulášfestu, kde potkáte i náš promotým. A pokud milujete hudbu a atmosféru pod širým nebem, v Hanušovicích láká Holba Fest na Reflexy i Kateřinu Marii Tichou. V Mohelnici zní legendární Folkfest, hrad Helštín ožívá kovářským svátkem Hefajston. A co neděle? Tršické hody nabídnou koncert Terezy Maškové i bláznivý závod Tršický žabák. V Prostějově v neděli startuje gastrofestival Chutě kraje. Smetanovy sady v Olomouci v neděli rozezní muzikálové hity Moravského divadla a v Zoo Olomouc finišuje fotosoutěž o nejhezčí mládě. Užijte si parádní víkend plný zážitků.
0: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Akce @radiohana.cz.

0: Rádio Haná. Jsme nejposlouchanější regionální rádio v Olomouckém kraji. Děkujeme. Rádio Haná. Vaše věrné rádio.
1: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.

0: Díky, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Elektromobilitě pomůže Olomouc. Město vytipovalo 30 míst pro vznik nových veřejných dobíjecích stanic pro elektromobily. Nabíječky mají vyrůst hlavně na sídlištích. Financování chtějí radní řešit začátkem příštího roku.
1: Kroměříž aktuálně.
0: Na povodně i sucho chce být připravená Kroměříž. Město si nechá vypracovat studii krajiny za 2,5 milionu korun k plánování opatření proti povodně a suchu. Studie pro město a okolí by měla být hotová do konce roku 2028, informuje web města.
2: Hlas lidu.
0: Jsme spokojení se zdravotnictvím v České republice? Ve většině ano. V průzkumu Health Report vyjádřilo spokojenost v průměru 75 lidí ze 100. Důvěra v české zdravotnictví navíc roste. V roce 2024 bylo spokojených v průměru 68 lidí ze 100.
2: Sport.
3: Více než 500 ligových startů v akci, velká sousedská derby i souboje obávaných kanonýrů. Sobota přinese fotbalovou smršť po celém regionu. Ve 4 odpoledne přivítá Šternberg Lanžhot s ligovou legendou Petrem Buchtou. Neporažená Holice vyzve Olešnici a po 9 letech vypukne třaskavé derby v Chomoutově proti Horce nad Moravou. O 4:30 se bojuje v Blatci nebo Těšeticích, tak vyražte zafandit svému týmu. Díky, že posloucháte. Jedeme dál. Počasí a doprava připravena.
2: Počasí.
3: Sobotní obloha se po pátečních bouřkách uklidnila, oblačnost i deště na východě ustupují, čeká nás příjemné, většinou oblačné až polojasné sobotní počasí. Přehánky se objeví jenom málo, když už tak na horách. Teploty přes den příjemných 22 až 26, na jihu Moravy i 28 stupňů. Západní vítr bude slábnout, čeká nás ideální večer na procházku nebo posezení venku. Víme, jak bude. Víkendové dopravní zprávy začneme v Olomouci a jsou to dobré zprávy. Skončila oprava ulice Kapitána Jaroše. Stavební ruch ale pokračuje v Litovli. Přes léto odstartovala oprava historického svatojánského mostu a stavba nového chodníku v Olomoucké ulici. Tak příjemné cestování i v sobotu.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
4: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café, Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí a láskou.
2: Víkend společně. Vaše letní rádio. Rádio. Rádio. Rádio.

0: Další skvělá muzika pro poslední srpnový víkend je sobota 29. srpna a díky, že trávíte dnešní den na našich vlnách. Během chvilky pro vás máme nálož užitečných servisních informací a v dopravě varujem před rozkopanou silnicí u Seloutek směrem na Určice i uzavřenou trasou z Hněvotína na Bystročice, kterou musíte objet přes Olšany. Víkendové vysílání v plném proudu, tak buďte s námi dál.
1: Profesore, zas ten váš Olprán.
2: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
1: Takže všichni pro kolo na Olpran.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
2: Přesně tak, budoucnost čeká. Olpran.cz.
3: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinemas je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
4: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Luskni.cz.
8: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
7: Luskni.
8: Koloběžku nebo spotřebič?
7: Luskni a máš.
8: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
9: Tady je rádio.

0: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v sobotu odpoledne.
1: Rádio Hana a letní servis.
2: Děkujeme, že nás ladíte. Upřímně, kdybychom věděli tyhle top 3 letní tipy, tak prázdninové stanování s dětmi bychom si užili mnohem více. Ano, chystáte se s dětmi pod stan? Tak my máme 3 drobnosti, které vám můžou zachránit noc. Za prvé, stan nikdy nestavte v nejnižším místě louky. Když přijde noční déšť, voda teče dolů a my se probudíme doslova v bazénu. Za druhé, dětem přibalme teplé oblečení na spaní. I po horkém letním dni může teplota nad ránem klesnout klidně pod 10 stupňů a ve stanu bývá překvapivě chladno. A za třetí, ani ve dne, ani v noci nenechávíme otevřené jídlo ve stanu. Přiláká mravence, vosy nebo další nezvané návštěvníky. Všechno je proto lepší uzavřít do uzavíratelného boxu a nebo hodit do auta. Příjemné pohodové stanování, super rodinné zážitky a minimum komárů.
1: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Rádiu Hana.

0: Radiohana.cz, kde vysíláme, co právě hraje i novinky ze zákulisí. www.radiohana.cz.
1: Globus Olomouc se mění na největší papírnictví ve městě. Školní potřeby i balení učebnic a sešitů vyřešíte na jednom místě. Váš Globus Olomouc.
0: Bude 17 hodin.
1: Hezké odpoledne.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Připravili jsme pro vás další zprávy.
3: Olomoucko aktuálně.
2: Sledujeme stavební práce v Litovli. Vzniká tu nový chodník a opravou prochází historický svatojánský most. Nový chodník se staví na Olomoucké ulici v části Chořelice a bude mít nové osvětlení. Hotovo bude v říjnu. Litovel taky pracuje na opravě svatojánského mostu. Rekonstrukce za asi 11 milionů korun zachová nejstaršímu mostu na Moravě historickou podobu a zpevní kamenné zdivo. Jednosměrný provoz se na něm obnoví v prosinci.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Kam s dalšími auty? Otázku řeší i město Vyškov. Vznikne tu příští rok nový dvoupodlažní garážový dům u základní školy Tyršova. Objekt pro 75 aut nabídne 50 samostatných garáží a stání na střeše. Prodej garáží investor přednostně nabídne obyvatelům z nejbližšího okolí a pak půjdou do volného prodeje, píše o tom Deník.
4: Sport. Víkendové zprávy pokračují regionálním sportem. Třetí kolo fotbalového MOL Cupu přinese pikantní regionální řežbu. Nasazená Sigma Olomouc zahájí pohárovou pouť na hřišti druholigového Prostějova, takže nás čeká třaskavé sousedské derby. A skvělý los mají i divizní Kozlovice. Senzace minulého kola, která vyřadila obhajce trofeje z Karviné, přivítá před vlastními fanoušky prvoligové Pardubice. Hracími termíny jsou středy 9. a 16. září, tak si s námi udělejte čas na pořádný pohárový fotbal. Další zprávy v zádech, před námi počasí, doprava a hit za hitem už za moment.
0: Počasí.
4: Po nočních bouřkách počasí velmi příjemné, svěží vzduch, ranní a noční teploty 16 až 12, víkendové odpolední potom 22 až 26 stupňů Celsia. Letní deště z minulých dní zlepšily podmínky v lesích, máme ideální šanci vyrazit na houby. Sluníčko bude mít postupně navrch, vzduch se začne ohřívat a to houbám přeje. Víme, jak bude, polojasno, místy přehánky, teploty 22 až 26 stupňů.
3: Vaše tělo a mysl volá.
1: Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
0: Doprava.
4: Ahoj a dobrý den za volant, začínáme v Šumperku. Tady máme moderní technologii od městské policie. Je to nová online mapa autovraků, díky které si můžeme snadno prověřit, zda strážníci o opuštěném autě ve vaší ulici už ví a kdy zmizí. Dobré zprávy hlásíme i z Přerova. Město od září otevírá novou odstavnou plochu kousek od nádraží. Tady se bude parkovat nově úplně zadarmo. Více píše Olomoucký report. Šťastnou cestu všem.
0: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Hit za hitem a parádní rádiové odpoledne pokračuje. Jsme vaše letní rádio a zdravíme do Chropině Nahody. Za malý moment otevřeme kalendář a podíváme se na osmdesátiny legendárního dálkaře Boba Beamona i svátek všech nositelek jména Evelína. Bude toho víc, tak držte naše vlny.
1: Luskni.cz.
2: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
1: Luskni.
2: Koloběžku nebo spotřebič?
1: Luskni a máš.
2: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
3: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Aloha Twister a Aloha Zinger.
4: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
3: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
4: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
3: Více informací v restauracích KFC.
5: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
6: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
5: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Ahoj a dobrý den, taky 29. srpna. Svátek má dneska Evelyn a Evelina. Kdo s nimi krájí dort? Osudových 80 slaví legendární americký dálkař Bob Beamon. To je chlapík, který na olympiádě v Mexiku v 68. skočil 890 cm a ulétl všem o půl metru. Svíčky na dortu svoukává i fotbalová hvězda stříbrného Eura 96 Radek Bejbl, hokejový vícemistr Martin Erat nebo režisér kultovního filmu Návrat idiota Saša Gedeon. Ještě hudební perlička. Přesně před 60 lety odehráli ikoničtí Beatles v San Francisku svůj vůbec poslední veřejný koncert. Od té doby hráli už jen ve studiu nebo na malé střeše. Užijte si dnešní oslavnou sobotu a zůstávejte na příjmu. Je 29. srpna.
0: Rádio Haná, kalendárium.

0: Rádio Haná. Jsme nejposlouchanější regionální rádio v Olomouckém kraji. Děkujeme. Rádio Haná. Vaše věrné rádio. Bude 18 hodin.
1: Hezký podvečer.
0: Zprávy Rádia Haná.
2: Děje se spousta věcí a my vám je povíme právě teď ve zprávách. Z olomouckého sloupu nejsvětější trojice mizí po více než dvou letech lešení a restaurátoři ukazují obnovenou světlou konturu pískovcové památky UNESCO. Restaurátorské práce za 30 milionů korun ovšem nekončí. Bezpečnostní ohrazení u sloupu ještě zůstane. Odborníky totiž čekají další práce ve spodní části památky, dále taky v prostoru kaple uvnitř sloupu a taky oprava osvětlení okolo památky. Jde o minimálně další dva měsíce činností. Hrdinství československých letců v bitvě o Británii za druhé světové války ocenil prezident Petr Pavel při pražské premiéře filmu Osamělý vlk. Snímek připomíná stíhací eso Josefa Františka, rodáka z Otaslavic na Prostějovsku, který v Prostějově vystudoval leteckou školu.
3: Jo, mě vždycky zajímaly příběhy našich pilotů Británie, protože se o nich dlouho nemluvilo a vlastně v době před 89. málo kdo věděl, že vůbec nějací existovali. Když člověk se potom seznámil s tím, co všechno dokázali, tak si řekne s hrdostí, to je úžasný, jak tak malinká skupinka dokázala udělat tak moc nejenom pro Británii, ale i pro nás.
2: Válečný pilot Josef František jen během poslední fáze bitvy o Británii v září 1940 zaznamenal 17 prokázaných sestřelů. 26-letý pilot zemřel v říjnu 1940 po havárii při návratu z hlídkového letu.
4: Sport. Nedělní fotbalový program na Šumpersku a Jesenicku slibuje parádní podívanou. Hlavním tahákem, který startuje ve 4 odpoledne, je duel Zábřehu, který na svém hřišti přivítá nový Jičín. V páté lize se ve stejný čas odehraje napínavá bitva mezi Velkými Losinami a Bělotínem. Od půl třetí to začne vřít v Žulové, ta změří síly se silnou Lesnicí a od 3 odpoledne zase v neděli vyražte zafandit třeba do Podolí na souboj s Libivou. Vypadá to na skvělou fotbalovou neděli. Vemte dresy, vyražte na svůj stadion a podpořte naše domácí týmy. Počasí a doprava následuje. Hezký víkend.
0: Rádio Haná. S námi máte přehled
1: i v sobotu.
0: Počasí.
4: Víkend nabídne ukázkové letní počasí. Sobota 22 až 26, v neděli i 28. Na Moravě, hlavně na jihu, možná zase padne tropická třicítka. Pouze na severu a severozápadě při přechodě zvětšené oblačnosti sem tam drobná přehánka. Užijte si poslední srpnový víkend tohoto roku naplno. V sobotu víme, jak se jezdí tady. V Olomouci na Šlechtitelů počítejte se zdržením kvůli opravě silnice. Na Divišově projedete po tramvajovém pásu, i když obousměrný provoz je zachován. Zpomalit na třicítku musíme v Zábřehu v Lesnické ulici. V okolí silnice probíhají mezinárodní závody koní. Jezděte opatrně.
0: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Večera a za moment další super host tohoto týdne v našem vysílání.
1: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
2: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
3: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
2: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
1: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
2: No, to určitě.
4: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v CZ.
0: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat Laskavost.
5: Druhý ročník Laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtári a spoustu zábavy i zážitků.
0: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
5: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
0: Vstupenky na smsticket.cz.
5: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
6: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Radio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Radio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
7: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Na našem rádiu začíná další reklamní rozhovor. Hledáte novou práci, lepší peníze? Zkuste štěstí ve společnosti John Crane v Olomouci a taky u Hněvotína. Vysílá s námi personalistka Pavlína Pavlicová. Dobrý den, Pavlíno.
2: Dobrý den, Lukáši, děkuji za pozvání.
1: Představte nám firmu John Crane.
2: John Crane je světový lídr ve výrobě mechanických ucpávek, spojek a dalších těsnicích systémů s více než 100letou tradicí. Naše produkty pomáhají zajišťovat spolehlivý provoz zařízení v celé řadě odvětví: potravinářský, farmaceutický, papírenský průmysl nebo rafinerie.
1: Naši posluchači si teď říkají, no dobře, a co jako zaměstnavatel, pokud u vás máme pracovat, nabízíte?
2: Nabízíme zajímavé pracovní uplatnění především ve strojírenství. Dnes u nás pracuje více než 630 zaměstnanců v

0: Portfolio zákazníků po celém světě nabízíme stabilní zaměstnání i dlouhodobou perspektivu.
1: Ten dělá to a ten za tohle, jaké pozice obsazujete nejčastěji?
0: Dlouhodobě nejčastěji hledáme obrábeče kovů, tedy šikovné a technicky zaměřené kolegy do výroby.
1: Když u vás začneme svou novou kariéru, jaké dostaneme benefity?
0: Máme celé spektrum benefitů od stravenek, kafeterie, podpor jazykového vzdělávání, nadstandardních příplatků za směnnost, bonusů až po celou řadu různých akcí a aktivit nejen pro naše zaměstnance, ale i pro jejich rodinné příslušníky. Zájemci o práci najdou aktuální nabídku volných pozic na webu strojarinamasmysl.cz a novinky ze života firmy, zajímavosti i informace o našich aktivitách pravidelně sdílíme také na facebookovém profilu John Crane Czech, psáno anglicky.
1: A závěrem, co byste chtěla, aby se našim posluchačům vybavilo u názvu společnosti John Crane?
0: Přála bych si, aby si pod značkou John Crane představili stabilního zaměstnavatele a především tým skvělých lidí, se kterými je radost spolupracovat.
1: Říká personalistka společnosti John Crane Pavlína Pavlisová. Děkujeme a těšíme se na novou kariéru.
0: Hezký den.
1: Reklamní rozhovor končí a my jdeme na další hity.
2: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.

0: aplikaci do mobilu
1: pro váš lepší hudební výběr.
0: Stáhněte si aplikaci Rádia Haná do telefonu,
1: Google Play a Apple Store.
0: Stahujte,
1: poslouchejte, užívejte. Zprávy Rádia Haná.
2: Máme tu pro vás další zprávy. Nové působiště bude mít Olomoucký úřad práce. Na podzim se přemístí z nevyhovující budovy v ulici Vejdovského na třídu kosmonautů. Dostavba nového sídla vyjde na 324 milionů korun a dělníci ho dokončí do konce srpna. Nová pobočka úřadu práce v Olomouci by měla začít fungovat v listopadu, kdy se do ní přesune zhruba 300 zaměstnanců. A kvůli stěhování z více než půl století starých prostor bude úřad pak na několik dní uzavřen. Informují o tom veřejnoprávní média.
3: Přerov aktuálně.
2: A změny nás čekají taky v Přerově. Plánuje se rekonstrukce restaurace v Přerovském městském domě. A to za 38 milionů korun. Záměr schválili radní, dále to proberou zastupitelé a pokud projekt projde, práce začnou příští rok.
3: Vysíláme aktuální zprávy.
2: Na světě existuje přes 6 tisíc známých minerálů. No a teď ještě o jeden víc. Vědci z Olomouce a Ostravy objevili v ostravsko-karvinských dolech dosud neznámý nerost. Dostal název králíkyt na počest geologa Jiřího Králíka. A tento králíkyt se nachází na solných krápnicích hluboko v dolech. A protože je tak malý, že není vidět ani pod běžným mikroskopem, museli vědci k jeho zkoumání využít částicový urychlovač synchrotron.
4: Sport. Nedělní fotbalový svátek nabídne atraktivní podívanou hned od 15 hodin. Tak třeba v Králové vyběhne na trávník proti Náklu exligový matador Jakub Petr. V 16 odpoledne pak ve Velkém Týnci vypukne souboj dvou obávaných ostrostřelců proti Kožušanům a fotbalové bitvy se rozhoří taky ve Velké Bystřici, Troubelicích nebo Lutíně. Přijďte si užít parádní fotbalovou atmosféru a podpořit svoje hráče přímo na hřiště. Počasí. Je tu poslední srpnový víkend. Nejlepší muzika pokračuje.
5: Počasí.
4: Víkendové počasí zůstává letní. V neděli bude 24 až 28, na jižní Moravě i 30 stupňů ve stínu. Jak to vypadá s novým týdnem? V pondělí ještě teploty vyskočí k 27 stupňům. Od západu během dne a večera dorazí nové přehánky a bouřky. Od úterý do čtvrtka bude obloha převážně oblačná až polojasná. Srážky ojediněle, ale připravit se musíme na pozvolné ochlazování. Rána budou chladnější, teploty kolem 10 stupňů, no a už tu bude září, přes den maxima 21 až 26. Ale pořád docela slušné, co myslíte?
5: Doprava.
4: Víkendové dopravní zprávy začneme v Olomouci a jsou to dobré zprávy. Skončila oprava ulice Kapitána Jaroše. Stavební ruch ale pokračuje v Litovli. Přes léto odstartovala oprava historického svatojanského mostu a stavba nového chodníku v Olomoucké ulici. Tak příjemné cestování i v sobotu.
5: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio.

0: sobotní večer 29. srpna přebírá žezlo a víkendová zábava na našem rádiu jede na plné pecky. Za chvilku společně projdeme pikošky z regionálních webů a hned potom sázíme další pořádné hity. Buďte s námi dál, pěknou sobotu a hezký víkend všem.
1: Zdravím všechny posluchače. Cyklovýlet bez námahy? I to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
2: Olomoucký report CZ.
3: Pořád se něco děje.
2: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
4: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
3: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
2: Víkend na Hané.

0: rána nejlepší hudební výběr.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: o čem se píše?
1: Ahoj a dobrý den. Víme, o čem se píše na regionálních webech. 5 stříbrných stříkaček a desítky kulinářských zážitků nabídne tuto neděli oblíbený festival Chutě kraje. Tentokrát je v Prostějovských Kolářových sadech. Návštěvníci se můžou těšit na vaření s kuchařskou hvězdou Markétou Hrubešovou, koncerty Heidi Janků a desítky stánků s lokálními specialitami. Více na webu chutekraje.cz. V Olomouci na Nových sadech otevřeli unikátní kulturně edukační centrum, zkráceně KEC, za 138 milionů korun. Budova poslouží nejenom jako nové dílny pro Moravské divadlo i Filharmonii, od září tady vyrostou i noví osvětlovači a zvukaři v rámci oboru jevištní technologie, píše i dnes. Ve Vyškově rozsáhlá rekonstrukce zámecké zahrady pokračuje a je za desítky milionů korun. Návštěvníky už teď potěší opravená ložie, nová kavárna v domku zahradníka i spoustu zeleně. Slavnostní otevření bude 12. září, píše Vyškovský deník. Teď už víme, co je nového na regionálních webech a pokračujeme. Hit za hitem, hezký víkend.
0: Víme, o čem se píše. Radio Haná.

0: rádio Hana posiluju životu, protože mě zpříjemňují život s pěknou hudbou a s zajímavýma informacema. Rádio si myslím, že je dobrá věc.
1: Rádio Hana poslouchám už od samého rána, protože mě se tam budí.
2: Rádio Hana posiluju k životu kvůli tomu, co se děje v našem regionu, jaký jsou akce.
3: Posiluju k životu kvůli tomu, abych věděla, co se okolo mě děje. V Olomouci a v okolí Olomouce a plus, abych si poslechla dobrou hudbu.
4: Vaše věrné rádio.

0: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 20 hodin. Rádio Hana.
1: 80 v 8.

0: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
1: Premiér Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premiér Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
2: Don't close your heart.

0: aplikaci do mobilu
1: pro váš lepší hudební výběr.
0: Stáhněte si aplikaci Rádia Hana do telefonu
1: z Google Play a Apple Store.
0: Stahujte,
1: poslouchejte, užívejte.
2: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v sobotu.

0: rána. Šéf hudby komentuje nejlepší bondovky všech dob. Je to Berger, Mike Berger a má povolení vysílat.
1: Neznámí pachatelé potopili u řeckých ostrovů britskou špionážní loď. Na její palubě se nachází počítač na ovládání řízených střel. James Bond jej má zachránit, než padne do ruských rukou. Tak začíná další skvělá bondovka, jen pro tvé oči, tedy For Your Eyes Only, která je z roku 1981. Je to zároveň pátá bondovka Rogera Moora, který si vlastně zahrál v nejvíce bondovkách, a to v 7 dílech. Věděli jste například, že bondovka Jen pro tvé oči je první bondovkou, která vznikla podle povídek Jana Fleminga?
0: Nejlepší bondovky všech dob, právě teď na Hané.
1: Roger Moore byl v mládí aktivní voják a často se věnoval také charitativní činnosti a práci pro UNICEF. Britská královna mu udělila šlechtický titul a proto může používat titul Sir.
0: Bondovky na Hané. Protřebat, nemíchat. Volume doprava.
1: Tady je zpěvačka z Glasgowa, držitelka cen Grammy, která často vystupuje také v dabingu. Tady je For Your Eyes Only z bondovky Jen pro tvé oči. Jen pro tvé uši si dej volume doprava.
0: Nejlepší bondovky všech dob.

Noční rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 21 hodin. Rádio Hana, 90 v 9.

0: Radio Hana.
1: Radio Hana potřebuju k životu, protože mě zpříjemňují život s pěknou hudbou a zajímavýma informacema. Rádio si myslím, že je dobrá věc.
2: Radio Hana poslouchám už od samého rána, protože mě se tam budí.
3: Radio Hana potřebuju k životu kvůli tomu, co se děje v našem regionu, jaký jsou akce.
4: Potřebuju k životu kvůli tomu, abych věděla, co se okolo mě děje. V Olomouci a v okolí Olomouce a plus, abych si poslouchal dobrou hudbu.
0: Radio Hana. Vaše věrné rádio. Radio Hana.

Rádio Hana. Devadesátky v 9.

Noční rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 22 hodin.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Ahoj a dobrý den, taky 29. srpna. Svátek má dneska Evelyn a Evelína. Kdo s nimi krájí dort? Osudových 80 slaví legendární americký dálkař Bob Beamon. To je chlapík, který na olympiádě v Mexiku v 68. skočil 890 cm a ulétl všem o půl metru. Svíčky na dortu svoukává i fotbalová hvězda stříbrného Eura 96 Radek Bejbl, hokejový vícemistr Martin Erat nebo režisér kultovního filmu Návrat idiota Saša Gedeon. Ještě hudební perlička, přesně před 60 lety odehráli ikoničtí Beatles v San Francisku svůj vůbec poslední veřejný koncert. Od té doby hráli už jen ve studiu nebo na malé střeše. Užijte si dnešní oslavnou sobotu a zůstávejte na příjmu. Je 29. srpna.
0: Rádio Haná, kalendárium.
2: Rádio Haná. Olomouc, Svitavy a Moravská Třebová.
3: Nejlepší hudební výběr.

0: se neobejdu bez kávy, jednoznačně. A v zápětí bez záchodu, to taky jednoznačně.
1: Na akce s námi chodíte zdarma.
2: Vyhrál jsem stupenky.
3: Neváhejte, soutěžte, stojí to za to.
2: Strašně se těším, já doufám, že si to tam užijeme, přeci.
1: Víme, jak se jezdí tady.
4: Policie zatím neřídí dopravu na žádné z křižovatek.
5: A hrajeme jen

0: Tomášem Kobzou.
1: Každý všední den od 6 do 9.
2: Ano, je mi jedno, s kým jdete večer spát, ale vstávejte s námi.
1: Jedině na Rádio Hana. Jsme Rádio Hana.

0: Rádio Hana.
1: Nejlepší hudební výběr.
0: Nejlepší hudební výběr.
2: Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapse lubrikační gel, tak mi namaš perutě a já do nebe vemu tě. Jsem anděl, co tě...

Naše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 23 hodin.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: V našem vysílání už jsme pro vás v uplynulých dnech měli plno cyklistických tipů. Ale pozor, nikomu to neříkejte, protože teď přichází na řadu něco tajného. Vydáme se společně na místo, mimo hlavní turistické trasy. Přichází tajný tip od našeho cykloexperta Jana Machovského, koordinátora cykloturistiky v našem kraji. Dobrý den, Honzo.
2: Já vás taky zdravím, dobrý den.
1: Vyrážíme kolem Zábřehu, kolem Růžového údolí i údolím říčky Březné. Pro jaký typ kol je tedy dnešní tajný tip ideální?
2: Trekové a horská kola bych doporučil.
1: A kde to začíná a kde to končí?
2: Já bych doporučil nezačínat úplně v Zábřehu, ale kousíček se posunout až do Rupine, tam zaparkovat a jet směrem na Hněvkov a tam uhnout kolem vodní nádrže do Růžového údolí, projet celým Růžovým údolím až do Svébohova, kde ve Svébohově vystoupáme, tam bude asi příkrý kopec na Nadhlednu, která je na kopci, která je krásný výhled. Pak s ní si jedeme dolů a dostaneme se až do údolí říčky Březné, pojedeme krásným údolím. Doporučuji v létě, je tam chládek, je tam nádherně, až přijdete k Dozdové pile a zpátky do Hoštejna a končíme v Lupine. Krásný cyklostezky a jeden malý kopeček na Nadhlednu.
1: Co všechno po cestě potkáme?
2: Potkáme vodní nádrž, potkáme Nadhlednu, což je vlastně Rozhledna, ale jmenuje se Nadhledna, potkáme řeku, říčku Březnou a po cestě máme i zajímavé gastro hospůdky.
1: A naše posluchače se právě teď u rádia ptají, proč jsme to uvedli na začátku jako náš tajný tip, takže čím je tahle trasa výjimečná oproti známějším cyklostezkám?
2: To Růžové údolí je krásně stoupající údolí, které my budeme stoupat, až přijdeme do toho Svébohova, bez aut, ale to údolí říčky Březné je ještě hezčí, tam v podstatě nejezdí auta, rodiče můžou být vedle dětí, je to krásný asfalt a Nadhledna, to je příběh sám o sobě, zvláštní Rozhledna celokovová s krásným výhledem na Jesenicko a rovinatou Hanou.
1: Tak šlapněte do pedálu, objevujte místa, která možná ještě ani neznáte. My jsme si právě teď představili cyklostezku kolem Zábřehu, kolem Růžového údolí i údolím říčky Březné. A naším průvodcem byl cykloexpert Honza Machovský. Děkujeme za to a naslyšenou.
2: Naslyšenou, potkejme se v krajině Olomouckého kraje. Ahoj.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Hana. Tady je Rádio Hana.

0: zprávy Rádia Haná.
1: Máme tu pro vás další zprávy. Nové působiště bude mít Olomoucký úřad práce. Na podzim se přemístí z nevyhovující budovy v ulici Vejdovského na třídu kosmonautů. Dostavba nového sídla vyjde na 324 milionů korun a dělníci ho dokončí do konce srpna. Nová pobočka úřadu práce v Olomouci by měla začít fungovat v listopadu, kdy se do ní přesune zhruba 300 zaměstnanců. A kvůli stěhování z více než půl století starých prostor bude úřad pak na několik dní uzavřen. Informují o tom veřejnoprávní média.
2: Přerov aktuálně.
1: A změny nás čekají taky v Přerově. Plánuje se rekonstrukce restaurace v Přerovském městském domě. A to za 38 milionů korun. Záměr schválili radní, dále to proberou zastupitelé a pokud projekt projde, práce začnou příští rok.
2: Vysíláme aktuální zprávy.
1: Na světě existuje přes 6000 známých minerálů. No a teď ještě o jeden víc. Vědci z Olomouce a Ostravy objevili v ostravsko-karvinských dolech dosud neznámý nerost. Dostal název králíkyt na počest geologa Jiřího Králíka. A tento králíkyt se nachází na solných krápnicích hluboko v dolech. A protože je tak malý, že není vidět ani pod běžným mikroskopem, museli vědci k jeho zkoumání využít částicový urychlovač synchrotron.
3: Sport. Nedělní fotbalový svátek nabídne atraktivní podívanou hned od 15 hodin. Tak třeba v Králové vyběhne na trávník protináklu exligový matador Jakub Petr. V 16 odpoledne pak ve Velkém Týnci vypukne souboj dvou obávaných ostrostřelců proti Kožušanům a fotbalové bitvy se rozhoří taky ve Velké Bystřici, Troubelicích nebo Lutíně. Přijďte si užít parádní fotbalovou atmosféru a podpořit svoje hráče přímo na hřiště. Počasí. Je tu poslední srpnový víkend. Nejlepší muzika pokračuje.
0: Počasí.
3: Víkendové počasí zůstává letní. V neděli bude 24 až 28, na jižní Moravě i 30 stupňů ve stínu. Jak to vypadá s novým týdnem? V pondělí ještě teploty vyskočí k 27 stupňům. Od západu během dne a večera dorazí nové přehánky a bouřky. Od úterý do čtvrtka bude obloha převážně oblačná až polojasná. Srážky ojediněle, ale připravit se musíme na pozvolné ochlazování. Rána budou chladnější, teploty kolem 10 stupňů, no a už tu bude září, přes den maxima 21 až 26. Ale pořád docela slušné, co myslíte?
0: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Byla půlnoc.

0: Rádio Haná. Baví nás bavit vás. I o víkendu.
1: Šéf hudby komentuje nejlepší bondovky všech dob. Je to Berger, Mike Berger a má povolení vysílat.
2: Dobrý den, je mi ctí vám představit další bondovku, a to v pořadí již 23. Daniel Craig je zpět jako agent 007 s názvem Skyfall. Tentokrát bude bondová loajalita vůči M vystavena nelehké zkoušce, když ji začne pronásledovat její vlastní minulost. 007 musí vystopovat a zneškodnit narůstající hrozbu, ať už ho to stojí cokoliv. Snímek se stal nejúspěšnějším filmem roku v Británii a také doposud nejúspěšnější bondovkou. Před premiérou ve Spojených státech utržil během pouhých 10 dní 287 milionů amerických dolarů, čímž se zařadil i mezi nejúspěšnější filmy v celé historii Velké Británie.
1: Bondovky nahané. Protřebat, nemíchat.
2: Cestovní pas Jamese Bonda, Daniela Craiga, není filmovou rekvizitou, ale oficiálním dokumentem vydaným britským ministerstvem vnitra. Z bezpečnostních důvodů ale obsahuje zakódované informace, zabraňující jakémukoliv reálnému použití. Tuhle bondovku zpívá obyvatelka Londýna Adele Lauryn Blue Atkins, která už v roce 2008 převzala cenu kritiky, která je udílena umělcům, kteří ještě nevydali album, ale mají neskutečný talent. Tady je rok 2012, tady je Adele a tady je bondovka Skyfall.

Rádio Haná. Celý film během jednoho songu. Právě teď vracíme vaše vzpomínky na váš milovaný film. Užijte si unikátní verzi svého oblíbeného hitu a prožijte

0: budeš chránit Rachel Baronovou jenom proto, že děláš show business?
1: Nedělám pro hvězdy.
0: Farmne, prosila mě, abych tě získal.
1: Dobře, přijdu, stačí. Podívám se, jak to vypadá.

0: Frank Farma, Rachel Meronová.
1: Ahoj.
2: Těší mě.
1: Nevypadáš jako osobní strážce.
2: Co jste čekala?
1: Asi někoho drsnějšího.
2: Tohle je přestrojení.
1: No, nemáš strach, že mě ostřelí při běhání?
2: Mám strach, že budu muset běhat s vámi.

Já vím, že je trochu pozdě. Ale děkuju ti. Jsem opravdu ráda, že jsi tady. Teď ti rozumím. A měl bys mi věřit, protože já tě nebudu prosit. Nejde o to, co řekl, ale jak to řekl.

0: Já tě potřebuju. Mám strach. A já nenávidím svůj strach. Prosím tě, chraň mě. Chraň Fletchera. Kdyby se mu cokoliv stalo, Franku.
1: A jak? Vždyť já tě nemůžu takhle chránit. To je nemožné. Všechno hraje pro něho.
0: Udělám cokoliv, co řekneš.

hlavu, má pistoli. K zemi, k zemi!

0: jedete mimo náš signál?
1: Nebo nás chcete mít jen pro sebe v uších z mobilu?
0: Jsme tu pro vás kdykoliv a kdekoliv online 24/7.
1: www.radiohana.cz
0: nebo si stáhněte apku Rádia Hana.
1: Rádio Hana.